0: pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

0: Pozor, mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: pozor, mimochádná správa. Desachík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: about you now.
1: Pozor, mimochádná správa. Desahík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Jedu vlakem.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.

0: to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci při snížení viditelnosti také reflexní vestu. No a na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reindlem by měl být favoritem. A jdeme do regionu.
3: Vznikl nový prostor pro odpočinek a relaxaci. Je v cyklistické ulici u řeky Radbuzy v místě, kde kdysi bývala plovárna. Součástí nové pobytové louky jsou třeba odpočinkové lavičky nebo nový celoroční fotopoint. Kousek od louky je pak také vyhlídka na bývalém mostním pilíři, kde plovárnu připomínají informační tabule. A ještě se podíváme na předpověď počasí. Pro západní Čechy nám slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Počítat musíme taky s občasnými dešťovými přeháňkami. Teploty dnes odpoledne vystoupají mezi 18 a 22 stupňů.
4: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Snídaně šampionů.
2: A je pátek.
3: Co ti je? Krásné ráno.
2: Já jsem se zase zapomněl rozkokrhat. Tak krásné ráno, je páteček, ve minuty po šesté, s vámi Snídaně šampionů. A taky písničky, tak začínáme Miley Cyrus and
3: Myslím tě, ty
2: of the world. Pardon, no tak jdeme na to, no, hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: Miley Cyrus, End of the World na Hit Radio 6.06. Já bych zopakoval ceremoniál, když to na poprvé nevyšlo. Takže my vám přejeme krásné páteční ráno. Konečně páteček. To je paráda, co?
1: Já jsem teda dneska víc než kdy jindy ráda, že už jsme blíž tomu víkendu.
0: No ale, jestli vzpomínáte, my jsme se tady dva dny po sobě stěžovali, že jsme se moc nevyspali, já jsme na včerejšek vůbec. A já vlastně, když o tom přemýšlím, tak já si musím postěžovat i dneska. Já jsem se přespal zase, člověče.
1: Ježiš, to je furt nějaký problém.
0: Protože buď to je málo, anebo to je hodně.
1: Tak hodně já neznám.
0: A kde je ten zlatý střed, no, tak to nic. Nicméně víkend před námi už teda nebude prodloužený, jako byl tenhle poslední, ale myslím si, že po tom týdnu se zasloužíme. Hmm. Tak by nás zajímalo, co chystáte, co chystá Jasmin, co bude u Jasmínu na programu.
1: Jasmínu. Zítra se budou podle mě dospávat jako z celého tohohle týdne, ale v neděli máme rodinnou oslavu, moje neteř slaví rok, taky můj nevlastní táta slaví narozeniny, takže to bude takový hezký.
0: To máte v neděli?
1: Ano.
0: No, tak to bude hezká v pondělí.
1: Ne, tak to není žádná
0: to bude pící krása,
1: kalba, to
0: bude
1: vůbec.
0: Krása. No počkej, pící kalba, takže říkáš neteře, ty je rok a strejdy?
1: Nevlastní táta.
0: Nevlastní táta. No tak u táty, u nevlastního táty to budou rychlý špunty a u neteře to bude normálně prostě šáňo, že jo, to no. Opravdu ví. Já budu na svatbě klasika. No tak zajímalo by nás, co plánujete vy, protože za malou chvíli startuje minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend. Stačí nějak ve zkratce, budeme se těšit, napište nám to na 777 937 777. Teď Lenny Kravitz na Hit Radio, hezké ráno.

0: určitě i vy se těšíte, až odletíte z práce, směr víkend. Tohle je Lenny Kravitz, Fly Away. Na Hit Rádiu, 6 hodin, 11 minut. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, jaké jsou vaše plány na víkend. Tak minuta startuje teď.
1: Katka Bystřice hory s úžasnou partou a taky trénink majoretek s dcerou.
0: Vlaďka Praha, dneska směr Katovice, zítra Krakov, Polsko.
1: Petr z Opavy uvažuje, že to asi proleží anebo bude relaxovat a ladit naší stanici.
0: Jitka Litoměřice, odlet na Bali s přítelem.
1: Tomáš Plzeň bude vozit lidi v tramvaji, protože prý někdo to dělat musí a zdraví celé Hit Rádio.
0: Taky zdravíme Kača Osoblažsko, setkání mineralogie.
1: Renáta Bukovsko jede na koncert Arakain a Dimitri.
0: Tak jsme rádi, že posloucháš nás. Market Cap, stěhování do rodinného baráčku našich snů.
1: Martina Most večer jeden na 30 let lunetiků. Pustý.
0: Martina Havířov, zítra jsem v práci a v neděli se chystá na hory na houby.
1: Dobré ráno, my dneska máme přespávačku ve školce s dětmi, takže zítřejší den bude také náročný. Zdravíme všechny. Mateřská školka Paleček Šenov u Nového Jičína, píše Kristýna.
0: Přespávačka ve školce.
1: Jo, a to já jsem nikdy neměla a na základce nám říkali, že bychom něco takového mohli udělat, že jiný základky to dělali a nám to neudělali.
0: Pro mě, když se řekne kombinace slov spaní a školka, tak já si vždycky vybavím sebe, když mi čouhaly nohy z těch malých postýlek, protože já jsem byl už ve školce docela čahoun a mě furt koukaly nohy, jo, takže to je moje vzpomínka, nicméně teda pokud se někdo chystáte na nějakou přespávačku a nejenom ve školce, a třeba u kámoši, ježiš, vzpomínáte na svoji první přespávačku, když jsme byli velký, pak jsme se otevřeli třeba ty rychlý špunty a dělali jsme, že jsme dospělí. Pane bože. Takhle, ať chystáte víkend jakýkoliv, tak si to hlavně užijte, nicméně je teprve pátek ráno, budeme rádi, když si to páteční ráno dáte s námi. Alex Warren, Fever Dream, další songy tady na Hit Rádiu. Hezký ránko.

0: čtvrt na sedm, pár minut k tomu, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionu Lady Gaga, Bradley Cooper. Prosím pěkně, máme za sebou největší protidrogový zásah v Česku. Policie naplnila zabavenými věcmi 36 kamionů.
1: 36 kamionů? Kamionů?
0: Což je sakra hodně, když si představíte kamion a vy nás si budete to 630, tak to je opravdu
1: máte
0: jako...
1: 36 kamionů.
0: Máte 36 kamionů. Takhle, produkty, suroviny a vybavení k výrobě syntetických kanabinoidů v lidský řeči zabavily nejvíc holení v historii.
1: Ty bláho, to už jako není zásobička na víkend, to je tak, kdyby pane ten víkend
0: bože,
1: trval 20 let.
0: Pane
1: prostě.
0: Bože, hele, tam už chvíli nevěrnostní program teda do toho, jo. Ale já si říkám, co s tím teďka se bude dít, jako to s takovým nákladem. Já bych to, mám nápad, abych to odvez do, někam do středu republiky. Někam na Vysočinu, udělal z toho obrovskou hromadu a zapálil. Aspoň by nám na chvíli třeba přestali vadit ty ceny pohonných hmot. To byl vysmátej víkend. Anastasia, Left Outside Alone, další skvělá muzika za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Eva Farna a Mirej, tak krásné ráno, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
13: Ať stále vítězí.
14: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu dál pokračuje v Chebu. Opravuje se Pražská ulice, kde jsou proto zúžené jízdní pruhy. No a pozor, si dávejte taky na dálnici D5. Omezení tam čeká mezi kilometry 88 a 95 v obou směrech. Jezdí se částečně i v protisměru.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta. Hit Radio FM+.

0: Eva Farná Miraj. Takhle vám hraje páteční Hitrádio, snídaně šampionů, krásné ráno. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl sedmé, hezké ráno, Američanka Krista Pájková, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě smrtící injekcí, je v kritickém stavu. Oznámili to její právní zástupci. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná. Prezident Spojených států Donald Trump, který vede válku proti Íránu, letos Nobelovu cenu za mír nezíská. I tak ale výbor, který laureáta vybere, jeho vliv podle expertů pocítí, napsala to agentura Reuters. No a atletický meeting Zlatá tretra Ostrava se příští rok bude konat o týden později, než bylo v plánu. Organizátoři museli 66. ročník posunout na úterý 29. června kvůli změně termínu mistrovství Evropy atletických družstev v rámci evropských her v Istanbulu.
0: Tak Davidovi, děkujeme za rychlý zprávy, no a my jdeme na parádní srdcovku, na kterou se těším už od rána. Je to song z dob, kdy pětiminutové písničky byly standardem, jo? Je to jedna z největších tanečních jmen osmdesátek a ve skutečnosti je to song o klukovi, kterýmu v katolické škole namluvili, že skoro všechno, co ho baví, je hřích. Takže si říkám, Jasmin, že máme jako velkou odvahu to pustit ve státě, kde je čtvrtina věřících. Pet Shop Boys, It's a Sin na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: miluju. Pokud taky patříte mezi ty, kdo si řekl, sakra, tohle jsem dlouho neslyšel, tak jsme v tom úplně stejně. Maroon 5, This Love, 6 hodin 40 minut na Hit Radio. Hezké páteční ránko, šampioni.
1: Za chvíli, anebo možná někdo už teďka z dětí, jedou do školy a právě do školy se chci teďka podívat a konkrétně na hudebku, protože by mě zajímalo, jestli se u vás ve škole zpívá nebo zpívalo. A nejenom o hudebce, ale třeba nějaký soutěže nebo akce.
0: Jakože mám zapomínat já, jestli jsem zpíval, no, tak jo. Ty? No, já jsem rád zpíval ve škole. Já jsem se vždycky předváděl před třídou, víš. Takhle, to, že ten zpěv je nic moc, tak to je věc druhá, ale rád jsem zpíval. Co ty pravděpodobně asi teda taky, když zpíváš teďka?
1: Taky, a my jsme tam měli různé akce právě, a třeba jsme zpívali koledy před školou, před Vánocema a tak. Nicméně, proč o tom mluvím? Lidl teďka spojil síly s Bobem a Bobkem a taky Karol z projektu Karol a Kvído. A rozjíždí právě pěveckou soutěž pro školy a pro školky z celé republiky. Stačí jenom natočit celou třídu, jak zpíváte, můžete tam dát soutěžní song, který se jmenuje Jsme kuchaři, nebo nějaký svůj oblíbený hit, klidně něco vlastního. No a video nebo audio pak poslat do 31. října na bobabobek@lidl.cz.
0: A teďka rodičové a děti, ta nejlepší část, vyberou 14 výherců a za nimi přijedou Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Co vás čeká? Tak ta rozcvička samozřejmě, hry, soutěže, workshop, taky nějaká super sváča. Takže jednou může být, jako si myslím, důvod se do té školy vlastně těšit. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, tak všechny detaily, podrobnosti najdete na lidl.cz/škola/volá. Takže, co udělat? Sehnat třídu, rozespívat a natočit.
2: O děti, tady Karo, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte za vaší třídu dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz/škola/volá.
3: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
4: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
5: Laminátovou.
4: A voděodolnou.
5: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
4: Přesně.
5: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
11: Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na západě Čech je ranní doprava zatím bez větších mimořádností. Na D5 se ale počítejte se zúžením mezi Heřmanovou Hutí a Plzní. Další zúžení je pak mezi Borem a Rozvadovem. Na hlavních tazích Plzni a Karlových Varech zatím žádné komplikace nejsou.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Život je krásný, navíc když je páteček, že jo, tohle je Krištof 6.54, dáváte si Hit Radio, hezké ráno. Koupil panství v Itálii a produkuje vlastní víno i med. Gordon Matthew Thomas Sumner slaví 75. Je to Sting, dámy a pánové.
1: Oh.
0: Je to Sting pro mě teda osobně jeden z nejoblíbenějších zpěváků, samozřejmě nejenom jeho solovky, ale taky songy od skupiny Police, kde byl právě frontmanem. 17 cen Grammy, je to naprostej bůh teda za mě, miluje Českou republiku, naposledy možná jste byli, sestavil na festivalu Metronom Prague. A my tady s Jasmin, my jsme se o tom bavili a my nevíme. My nevíme, co vybrat, protože on ty písničky má všechny dobrý, jo. Třeba Desert Rose. My opravdu nevíme, co pustit na oslavu těch jeho 75. Jo. Nebo třeba Fields of Gold. Taky dokonalý.
1: Taky dobrý. Pak tady máme Shape of My Heart. To taky miluju. A...
0: To jsi říkala, že by si zdala ty, co?
1: No jo.
0: Já jsem za Desert Rose teda zatím, jo. A nebo pak má ještě tohle, Englishman in New York samozřejmě. No a protože... A protože my se nemůžeme dohodnout, tak nám pojďte zavolat na 800 937 937 a kdo se dovolá jako první, bude mít možnost výběru tady z těch 4 songů, protože tak. My bychom se tady poštěkali a to prostě v pátek ráno nechceme, jo?
1: Jako máte možnost výběru, ale Shape of My Heart je za mě nejlepší výběr.
0: Jako možnost výběru dobrá, ale Desert Rose, ale jako dobrý, jo, teda. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Alena.
1: Ahoj, Alena.
0: Ahoj, Alenko, tak co ty a Sting?
2: Já ho mám ráda, jako je to úplně teda jiná věková kategorie, ale já ho mám ráda, má krásné písničky.
0: No tak schválně, my jsme tady dávali na výběr Desert Rose, Fields of Gold, Shape of My Heart nebo Englishman in New York, to co hraje teďka, tak co bys chtěla?
2: Já mám ráda to Shape of My Heart.
0: Ale takhle, já nemůžu být samozřejmě smutný, protože všechny ty songy jsou jako dokonalý, jo. Tak,
2: výběr je opravdu těžký, no.
0: Tak Alenko, ještě nám řekni, kam frčíš, do práce?
2: Do práce, no.
0: Do práce, no tak šťastnou cestu a Shape of My Heart, hele, už to tam hraje, už to tam jede.
1: Díky
0: tak,
1: za tvůj
0: děkujeme
1: výběr.
0: Za výběr, Alenko, šťastnou cestu a hezký pátek.
2: Díky, mějte se, krásně,
0: ahoj. Člověče, na tebe jsou tak hodný ty naše posluchači,
1: Jasmin. Ne, prostě mám vkus dobrý voní taky, ne, tak to je...
0: Je to super, je to skvělý. Takhle bylo úplně jedno, co vyberete, ale tohle je... No, 4 minuty 27 kvalitní muziky, Sting na Hit Radio, hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
8: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Pokud byl Irán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest. Řekl to prezident Trump. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu z Dubaje do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. No a tenista Jakub Menčík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4, 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 2-0 na sety. A teď pohled do našeho regionu.
10: Zásah armády na Šumavě kvůli kontaminaci potrvá ještě několik týdnů. Včera to uvedl šéf rezortu životního prostředí Červený. Průzkum lokality na Klatovsku vojáci zahájili v polovině září. V bývalém vojenském prostoru je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. A teď ještě počasí. Na pátek předpověď pro celý západ Čech slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Dorazit může déšť nebo občasné přehánky. Na teploměrech odpoledne naměříme mezi 18 a 22 stupni.
11: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
15: Hezké ránečko.
16: Krásnej pátek konečně.
17: Snídaně šampionů.
15: Myslíme, že i vy z toho máte rado, že jsme se přiblížili k dalšímu víkendu a radost vám udělá i další parádní muzika. David Guetta, Sia, She Wolf. Tím začíná další hodina, tak hezké ráno.
13: Hit Radio FM+.

0: David Guetta a Sia na Hit Radio. Osm minut po sedmé.
1: Jestli máte pocit, že máte špatný vztahy s vašima sousedama, protože vám občas třeba vrtají, nevím, v neděli ráno, tak buďte rádi, jste na tom ještě v pohodě podle nás, protože v Británii jeden soused vyřešil takový dlouholetý spor tak, že ukradl traktor s balíkovačem, ujel s ním 14 kilometrů a napálil to sousedovi přímo do baráku. A ne jako, že trošičku do plotu nebo něco takového, ale normálně on projel zdí až do baráku a ten dům poškodil takovým způsobem, že se musí prakticky stavět znovu. Dokonce teda tam zbořil jako nebo znesvětil hrob otce toho souseda. Hmm. Fakt jako špatná věc.
0: Ty jsi říkala, že jel 14 kilometrů, tak to bylo teda výlet tak na dva dny. Nicméně, já když o tom přemýšlím, tak za mě je největší prča na tomto, že na tom traktoru bude větší škoda než na tom baráku, ale ten traktor zase nebyl jeho, že jo?
1: To je fakt,
0: protože víš, kolik stojí takový traktor?
1: No hodně
0: peněz stojí traktor. Tak by nás zajímalo, jaký největší sousedský konflikt jste zažili vy, případně co prožíváte? U Jasmínu u vás něco?
1: Tyjo, u mě konkrétně ne, já jsem taková, že se snažím vyvarovat vůbec jako styku se sousedama, jo? Já moc s těma lidma nemluvím s těma lidma a tak. Kdybych žila na vesnici nebo v baráčku, tak si myslím, že jo, ale takhle jako v těch domech ani ne.
0: Co většinou my řešíme takový nebo problém, no jako on to nejde úplně vyřešit, protože pod náma bydlí paní, která si chodí na balkon dát jednu cigaretku. A on tam chodí docela často a samozřejmě ty chceš vytrat a ono to tak jde dovnitř, jo. No tak máme prostě teďka na tým obyvákem elektronický bicí. No, ne, že bychom to chtěli jako nějak vracet, ale moje říká, ale až ona přestane, tak to přestane hrát, jo. Takže je to tam takové lehké jako napětí.
1: Je fakt, že já si tady celou dobu, co ráno vysíláme, stěžuju, že pravidelně ve 3 hodiny se tam pere. Mm-hmm. A já od té doby mnohem hlasitěji zpívám a hraju na nástroje, no, aby jako se neřeklo.
0: No, ale počkej, já jenom to chci vysvětlit pro vás, že v tom třeba trošku nevyznáte, tak oni jsou elektronický bicí a klasický bicí. No, a ty elektronický nedělají takovej kravál, takže jakoby my přidáváme, jo? Pokud to jako neustane, což jako neustane samozřejmě, tak dáme ty opravdický.
1: Tak jaký spory řešíte u vás vy? Číslo k nám 777-937-777 a co jste si napáchali?
0: Tak když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, bude to prýma, samozřejmě budeme rádi i za SMSky. A teď můžete být rádi za další hity. Jeleni všude zdejší, to vás zabaví v 7 hodin 11 minut. Hezké ráno, zítra rádio.
2: Nocí město září, píseň zpívá do uší, jaký nosí jméno, nikdo z nás už netuší.

0: čtvrt na osm, dvě minuty k tomu, tohle je Avril a taky páteční Hit Radio. Dva sousedi se roky nesnášeli, tak jeden ukradl traktor, jel s ním 14 kiláků a napálil to do domu rivala. To je příběh z Británie, no a chtěli jsme vaše zážitky se sousedy, protože je nám úplně jasný, že jste zážitků plní.
1: Máme tady na začátek takovou milou, hezkou zprávu od Lenky.
0: Pojďme na to, pouštím. Někde? Tak, máme to tady.
2: Takže když to shrnu, jo. Tak 18 stupně asi tak jako moc, protože...
1: Ty jo, dobrý, Míšo.
2: Teďka vlastně jak byli, bylo.
1: Čej, tak já to, možná začnu nějakou
0: už to
1: zprávu,
0: mám, já jsem, pardon.
2: Krásné, dobré ráno. My se sousedíma máme vztahy úplně skvělý. Navzájem si pomáháme, chodíme grilovat společně na kafe. Prostě sousedka třeba vidí, že přijedu z práce, tak akorát volá přijít na kafe, takže si dáme rychlý kafe, spolu probereme, čím nás ty chlapy zrovna štvou. Zvířátka si hlídáme navzájem, ale nebylo tomu vždycky tak. Museli jsme se k tomu prostě dopracovat, že jo? Dospět, jak my říkáme. Takže my si sousedíme vztahy v pohodě.
0: Tak, to byla ta milá hlasovka na začátek. Pojďme na ty ostatní zprávy. Ahoj, my bydlíme v paneláku a pod náma je baba, ta kouří skoro furt, ale ona nemůže prostě kouřit někde před panelákem, ale na balkoně, takže my nemůžeme ani vyprat.
1: Ale to je fakt s tímhle, no to je nepříjemný, když se fakt nedá ani prát.
0: To je fakt, to je hodně nepříjemný, známe. Taky tady je hlasovka od Šárky, pouštím teď.
3: Ahoj, tak my jsme měli sousedku, která nás měla tak strašně ráda, že na nás volala každou chvilku policii, že děláme bordel a že rušíme noční klid, bylo třeba 8 hodin večer, takže to nebylo uznané. No ale jednou jsem přišel ke svému autu a ona mě rozbila okno na autě u řidiče. Takže takové spory byly krásné, ale nikdy se jí to nedalo prokázat. Ahoj, mějte se.
0: To je dobrý mít takový prýma sousedy. Taky tady je zpráva, hlasovka od Jarky. Jarko, pojď.
4: Ahojky moje milé rádio, tak my řešíme se sousedy spor takový, že jim strašně moc štěká pejsek, ale jako vím, že je to pes a že kdyby uměl mluvit, tak mluví, ale problém je v tom, že ten pejsek štěká už od nějakých 5 hodin od rána až někdy prostě opravdu do 4 hodin do odpoledne. Ve chvíli, kdy jste po odpolední a potřebujete se vyspat, protože jdete na další odpolední, tak je to dost nepříjemný. No ale bohužel já se ani ozvat nemůžu, protože a poněvadž my máme doma papouška, máme Žaka. A Žako, když se rozhodne být hlasitý, tak ho vůbec nic neutiší. Takže vlastně si nemám na co stěžovat.
0: Mě by zajímalo, kdo si pořídil toho živočicha jako první, víš? Jo, že tam byl teda ten hlasitý pes, tak si řekl, a my si na just pořídíme papouška. Ještě bych ho naučil mluvit a mohl by těm sousedům něco vzkázat třeba.
1: Já znám jedny lidi, oni mají mají dva psy, mají malý prasátko takový to čajový a ještě mají Aru papouška, jo. Hmm. A to musí být teda úžasný sousedi. A dokonce ten Ara se naučil volat na ty psy, jako ta rodina, i mění ty hlasy a volá na ty psy a oni tam jak dementi potom běhají za tím papouškem a myslí si, že je volá páníček.
0: To je super tip. Tak děkujeme za všechny vaše hlasovky, za všechny vaše zprávy a přejeme vám ty nejlepší sousedy, alespoň ať na následující víkend vám dají klid. Pojďme na hity. Shakira. Zoo, 7 hodin, 20 minut. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Shakirazu, 7.23 na Hitrádiu. Hezké ránečku, šampioni. Bavili jsme se tady o tom, jaké máte vztahy se sousedy. Ještě tady je jedna zpráva. Píše Jirka, sousedi OK, ale zajímalo by mě, dobré ráno, jak to vypadlo s Jasmin Vysavačem. Tak Jasmin, připomeň, co jsme tady včera řešili.
1: Včera jsme tady řešili to, že mě se někam ztratil, odjel, nevím, co se děje. Robotický vysavač. A já jsem vyprávila o tom, že často se z toho doku někam ztratí, uvízne někde pod postelí a tak, ale opravdu není nikde. Všechno jsem prohledala, vysavač není. A včera, když jsem tady o tom mluvila, tak samozřejmě jsem pak přišla domů, hledala jsem znovu, stále k nenalezení.
0: Mi řekněte, jak se ti může prostě ztratit robotický vysavač.
1: No to mi řekněte vy, já to
0: protože
1: taky
0: nevím. Ten náš, když se někde zasekne, tak během vteřiny hnedka prosí, ať ho dojdeme vyprostit. Jo? Ale spíše řekni, takhle, možná bychom se to mohli rozebrat, Jasmin, jak jste se k němu chovali? Neřekni.
1: Radši odjel, no.
0: Jaký má jméno?
1: Jméno mám, je to Volí, podle toho animáku.
0: Volí. Volí. Tak to bych odjel taky. Nevím, proč mu nemůžu dát doma český jméno, třeba Petr, nebo nevím, prostě Volí.
1: Tak Karla jsme měli, no, ale... Tak...
0: No a to byl v pohodě, ten neutíkal z baráku, že jo?
1: Ne.
0: Za chvíli další songy, hezké ráno, zítra jde. A Avicii, Hey Brother.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
10: Bude vejdán.
11: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
12: Já jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
13: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
18: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
19: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
20: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
21: Máš u sebe korunu?
22: Na co?
21: Na novou vanu ze Senesy.
22: Odkud?
21: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
22: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď jedete po dálnici D5 od Plzně do Prahy, dávejte si tam pozor na kilometru 19 v úrovni Králova dvora. Máme informaci, že je tam odstavený nepojízdný osobák. No a pracuje se v Karlových Varech, kde čeká omezení v ulici IP Pavlova.
24: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
25: Hit Radio FM+.

0: Páteční hit rádio snídaní šampionů 7.33, tohle je Avicii. A David Račák pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, umělá inteligence mění strukturu pracovního trhu na obou stranách Atlantiku. Nová studie odhaduje, že ve Spojených státech bude muset do 9 let zcela změnit obor 11 milionů lidí. Změny se týkají i Evropy, tady půjde o přeorientaci až 12 milionů zaměstnanců. Vědci vytvořili vložku do víka běžného venkovního popelnicového kontejneru. Přes den jí napájí sluneční světlo a ona rozkládá látky, které způsobují zápach z hnijících zbytků jídla. V testech fungovala déle než měsíc. To by asi ocenilo více lidí. No a pár hodin poté, co se Cristiano Ronaldo rozhodl opustit tým, portugalská fotbalová reprezentace přidělila jeho číslo dresu Rafaelu Liovi. Útočník Galatasaraye měl 7 na zádech včera v Lize národů proti Dánsku. Ronaldo už v kádru nefiguruje.
0: Co se to tam děje v tom fotbale, co Jasmin? Takhle ty střípky toho, proč Ronaldo odešel z hřiště, se pomalu začínají skládat dohromady. Vlastně pořád neřek proč, ale připadá mi to jako, že teda chce skončit. Možná s tím fotbalem úplně, protože nedávno skončil Messi, to si pamatujeme, to víme. A teďka vlastně jako Ronaldo, ale podle mě to je takový to, hele Ronaldo, když Messi skočí z okna, tak ty taky skočíš. A Ronaldo, ano. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Dneska naposledy soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je oblečení do takzvaný městský džungle, který jako odolá všemu. Takže pokud máte zájem, byste chci soutěžit na 777-937-777.
0: A oblečení do džungle může být vaše. Teď bude vaše další muzika Clean Bandit, Demi Lovato, Solo na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: teď taky rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Poslední den soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen. S námi ve vysílání už je Filip. Fílo, hezké ráno.
2: Dobrý den.
3: Ahoj, Fílo.
0: Dobrý den. Fílo, koukal jsem, že cvičíš. Tady na mě na WhatsAppu kouká profilová fotka, jak si do půl těla.
2: Jo, jo.
3: Počkej, tak já se jdu podívat.
0: Tak počkej, tak já jsem to chce vidět taky. Tak chviličku vydržte. Tak to je ono. Hele, to je Filip.
3: Dobrý, Fílo.
0: No, tak prej dobrý. Tak prej už, hele, tak prej vyhráváš.
2: To je skvělý.
0: To je skvělý. Tak Filipe, jaký máš ráno, ještě než se vrhneme do té soutěže? Co?
2: No, ráno sice špatný, ale teď už se začínám dohánět. Jsem zaspal teď.
0: Jo, yeah. Takhle, to takhle. Hele, je páteček, ono se to nezblázní. Tak pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Vyjmenuj 3 věci, které se dají koupit v pekárně.
2: Chleba, houska a rohlík.
0: Mm-hmm. Jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Fílo, budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora Česka?
2: Ježka.
0: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Víš, jakou barvu mývala bývalá papírová 50 koruna?
2: Zelenou.
3: To je stovečka, ale ještě dáme ti jednu šanci na opravu.
2: Fialovou.
3: Můžeme to uznat, je to na té paletě.
0: Červenou, růžovou, fialová, no. to dáme. My jsme si říkali, jestli to dávat nebo ne, protože to je taková otázka pro dinosaury, což si myslím, že ty nejsi, že to spíš já.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
0: Je to český Pardon. Interpret, je to český interpret.
3: A ještě neodpovídej. Naspíval třeba Máju.
0: Takhle my ti to chceme dát, Fílo, tak pojď.
2: Jo, Karel Gott.
3: No jasně, no, ale jo. Lady Gaga taky dobrá.
0: Je, ty nás zabiju, posluchači. No tak pojďme na 5. poslední otázku.
3: Jakým jedním slovem nazýváme dohromady sobotu a neděli?
2: Víkend.
3: Dobrý.
0: Filipe! Všechny zprávy, co přijdou u našich posluchačů, tě přepošlu do WhatsAppu, jo? Můžeš jim odpovědět. je to tvoje. Hele, zvládli jsme to nějak, dali jsme to. Voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen. Je to tvoje, Filipe. Tak my ti gratulujeme, ať všechno stihneš a užij si víkend.
2: Vy taky, děkuju.
3: Měj se krásně,
0: my jdeme řídit ty zprávy. Čau, čau, ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle je slza, lhůta záruční, 7:45, krásné ránko z Itrády. A přišla nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout. Pouštím.
1: Dvě vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
0: Je to český interpret. Dokonalý.
3: Před chviličkou rychlá pětka, Fíla si zasoutěžil, ale zvlád to nakonec.
0: Já jsem si to představil, aby to vypadalo, kdyby Lady Gaga zpívala Lady Carnival. Možná ji můžeme napsat na Instagramu, to je dneska moderní, že píšeš různým jako interpretům, že by to mohla zkusit přespívat. Imagine Dragons. Za malou chvíli taky moje nejoblíbenější Temper City Self-Aware. I vás to baví, no a přehodíme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
4: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
7: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
6: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
8: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na hlavní trase z Plzně na Písek. Dávejte si pozor u Měcholup, kde osobní auto srazilo srnku. Už je tam i policie. No a opatrně taky na dálnici D5. Auto s defektem stojí na kilometru 18 ve směru od Prahy do Plzně.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: To čím dál víc. Temper City Self-Aware na Hitrádiu v 7.55. Dobré ráno. Není 1. apríl. Věc, kterou vám řekneme, ta se opravdu děje, dámy a pánové.
1: Do Česka dorazil fotbal budoucnosti, kdy hráči sedí a běhají za ně drony, jo? Což je dobrá zpráva pro všechny, co u fotbalu nesnášejí běhání, protože tady se prostě sedí. A Plzeň je prvním českým městem, kde mají certifikovaný dron soccer tedy.
0: No, běhá. Já jsem tady k tomu něco našel, že každý hráč pilotuje dron zavřený v ochranné kouli. Ty drony do sebe můžou narážet, brání soupeři a útočník se pak snaží proletět kruhovou bránou a vlastně je to tak trochu fočus, je to tak trochu počítačová hra a tak trochu fanfrpal, všechno dohromady. Jo. Já si říkám, že tohle je vlastně disciplína stvořená úplně pro mě. 90 minut sportu a já prostě jenom sedím a koukám.
1: To je do budoucna nic moc pro nás všechny. Podle mě budeme strašný jako tlustý koule, když se všechno nahrazuje takhle něčím. Už i ten sport.
0: Budem.
1: Jo, no.
0: Mě by zajímalo, jak třeba bude vypadat střídání, jo? Ale dron s číslem 26 ven, dochází baterka, taky nebude žádný simulování, jo? Protože prostě ten dron při tom lehkým kontaktu nebude prostě ležet 4 minuty na zemi, že jo? Konečně fotbal, hele, to je konečně fotbal, kde když někdo padne, tak je prostě opravdu rozbitej. Pojďme na hity, Daša Austin do 8 a pak David Račák přidá další zprávy, tak hezké páteční ráno, šampioni.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďii v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
6: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 8 hodin, krátké zprávy. Áda Vedračák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly nad 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádosti třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelům úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A jdeme se podívat do našeho regionu.
10: V Plzni vznikl nový prostor pro odpočinek a relaxaci. Je v cyklistické ulici u řeky Radbuzy v místě, kde kdysi bývala plovárna. Součástí nové pobytové louky jsou třeba odpočinkové lavičky nebo nový celoroční fotopoint. Kousek od louky je pak také vyhlídka na bývalém mostním pilíři, kde plovárnu připomínají informační tabule. A ještě se podíváme na předpověď počasí. Pro západní Čechy nám slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Počítat musíme taky s občasnými dešťovými přeháňkami. Teploty dnes odpoledne vystoupají mezi 18 a 22 stupňů.
5: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Ano, je to tak, snídáte s námi.
13: A krásný pátek vám přejem.
11: Snídaně šampionů.
12: No, jsme moc rádi, že je začátek pátečního dne. Startujete s náma. Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Tím pokračuje další muzika. Tak jdeme na to, hezké ráno.
11: Hit

0: 6 minut po 8. Pojďme na jih Čech. Ve Vodňanech čipují popelnice, tady čtu, a mi to přijde geniální. Týká se to toho, že popelářský vůz prý pozná, čí popelnici právě vysypal a kolik odpadu v ní bylo. A ten systém taky pozná, která popelnice byla vysypaná, která ne, před jak dlouhou dobou. A to mi řekni, člověče, jestli už to teda funguje, mělo by, tak kdyby nám zavolal někdo přímo z Vodňany, jestli tady někdo takový je. 800 937 937, jak to funguje v praxi, bylo by to prýma. A říkám si, co by tak o vás prozradila vaše popelnice?
1: U nás je to hodně zajímavý, no. Počkej, on někdo volá?
0: Ne.
1: Dobrý, jsem se lekla. Jako u nás je to hodně zajímavý a myslím si, že popelnice, to je fakt téma na jako dlouhodobý rozebírání.
0: Tak schválně. Dobré ráno, kdo z Vodňan se nám dovolal?
2: No, nejsem z Vodňan, ale přesně tenhle ten systém jsme u nás měli.
0: Aha.
2: A víš, jak to fungovalo?
0: No, slušně, když tak, jo.
2: Lidi začali vozit odpad do lesa, protože zjistili, že podle toho, kolik oni toho odvezli, kolik jim toho navážili, tak to se zaplatilo.
0: Aha.
2: Tak ty lidi místo by to dávali do popelnic, vozili do lesa.
0: Do prčic, no, takže jako chytrá technologie je vlastně jako dobrá na jednu stranu, takhle na první pohled, ale vlastně na tu druhou vůbec.
1: Znělo to dobře, dokud si nezavolal, no. Teďka už se o tom nic nemyslím.
0: Mějte se krásně, skuráno, ahoj. No, tak tady to máš.
1: Tak nic moc, no.
0: Tady to máš. Tyjo, takže já si říkám, hele, kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, tak mají vlastně ty popelnice očipovaný taky.

0: Čtvrt na devět, Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu. Ve Vodňanech mají očipovaný popelnice. Volal nám k tomu posluchač, který s tím má zkušenost, a lidi prý pro zavedení začali odpad odvážet všude možně, protože se jim ty čipy nechtěly platit, tak to radši odváželi do lesa, což je hrozný. Takže to máme smartphone, smartwatch, smart home, taky smart bordel. A přišla nám dokonce ale taky hlasovka od posluchačky Renáty, která s tím má jinou zkušenost.
1: Zdravím do rádia, já jenom reaguju na očipování popelnic, tady je posluchačka Renáta, krásně to funguje právě ve Vyšším Brodě, kde docílili toho, že lidé začali třídit odpad. Je to o tom, ano, čím méně odpadku komunálního vyvezeme, tím méně budeme platit. Ale jde o to, že prostě ty lidi začali třídit plasty, papíry, plechovky, úplně kompletně všechno, včetně skla. Hmm. Takže za mě tohle očipování by mělo být úplně všude. A pokud jsou lidi čuníci a vozí to do lesa, tak to není o očipování popelnic, ale o lidstvu jako takovém.
0: Super názor, super názor. Tak my vás můžeme propojit s pánem a můžete spolu zajít na kavčo, probrat to. Nicméně, co čert nechtěl, počkej, já tady čtu další pecku, jo.
2: Ale.
0: Taky se to týká čipu. No. Do českých řek pustili 2100 malých jeseterů a každý z nich má čip, konkrétně do Dyje a Moravy na Břeclavsku. Ryby mají čipy. Tady ty prehistorické ryby, oni patří k evolučně skoro k nejstarším rybám, a ten projekt má zjistit, jestli se tenhle ohrožený druh dokáže do řek zase vrátit. Takže budeme sledovat čipy. Když si říkám, jestli používáš, že máš iPhone, že tak tam je aplikace najít můj iPhone, tak tady bude najít můj jeseter. Říkám si, čip má, teďka mu zařídit jenom občanku a datovku.
2: Budeš koukat, hele, tady pluje zrovna
0: přesně. Bobík. Hele, prehistorická ryba, moderní čip, to je prostě jeseter 2.0. Pozor, pojďme na depešáky, hezký ráno.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, tohle jsou hity pro vaše lepší páteční ráno, ladíte snídaní šampionů, za to jsme moc rádi, za malou chvíli další parádní muzika, Rehab, In My Head, taky Kamarád a taky aktuální doprava, hezký ránko.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Jupi! Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to.
5: Já se na to můžu
6: vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
7: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz. Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
12: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na trase z Plzně do Písku. Na výjezdu z Nepomuku najelo nákladní auto do svodidel. Počítejte tam proto s kratším zdržením. A bourá se taky na trase z Klatov na Strakonice u odbočky na Hnačov. Tam je to nehoda osobního vozidla.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Hit Radio FM.

0: Je přesně 8.30 a David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, strážníci v Boskovicích chytili uzeninového fantoma. Chtěl ukrást 4 kila salámů a masa. Do batohu vrazil vepřovou pečeni, chlazené kuře, uzenou plec, mleté maso, salám Vysočina, slovenský salám, salám Godhaj, šunkový i polosuchý salám, k tomu sýr, kávu, langoše a navrch smažený květák. Celkem za 1700 korun. Pozoruhodný výkon, muž se ke krádeži přiznal. Pád letadla společnosti Fly Dubai se 174 lidmi na palubě zastavil po pobodání pilota jeho kolegou izraelský cestující, který nikdy předtím letadlo neřídil. Instalatér Yaniv Hayoun v kritické chvíli zatáhl za knipl, než se řízení ujal záložní pilot. Je divákem pořadu o vyšetřování leteckých nehod. No a severokorejský vůdce Kim Jong-un váží více než 140 kilogramů. Navzdory tomu, že jeho stav se dá popsat jako extrémní obezita, zatím nevykazuje žádné viditelné zdravotní problémy. Takové je alespoň hodnocení jeho korejské tajné služby, které ve středu zaznělo v tamním parlamentu.
0: Ale on to neví, ale. Protože teď si vem, že mu tam ani nikdo nemůže prostě říct, že je tlustý.
3: Nikdo, no. Že jo, tam si neškrtnou.
0: Mě to připomnělo ten vtip, jo. Jak se baví jeho Korejec se Severokorejcem a jeho Korejec se ptá, hele, jak se má, chci život? A ten ze severu říká, ale kamaráde, ale nemůžu si stěžovat.

0: 8 minut po půl deváté si dáváte Hit Radio. Krásné ráno, Michal a Jasmin s vámi. Nejnebezpečnější věta na světě je... Máš minutku? Takhle, někdo v historii lidstva tím nemyslel 60 sekund. Proč se o tom bavíme? Protože existují tři věty, které bychom v práci měli přestat používat, protože pak působíme méně sebejistě.
1: Tak to mě zajímá.
0: Tak jaké tři věty to jsou? Tak to první jsme si řekli, bude to jen minutka.
1: Protože nebude nikdy,
0: to prostě nebude minutka. Nebo pokud ne, nevadí. Když vám to vlastně neskutečně vadí, jo? A to je slabý slovo pro to. A nebo třetí věta, nejsem odborník, ale... No tak tímhle si ještě před svým názorem totálně jako odkouříte. Proč vás vlastně ty lidi jako nemají poslouchat, jo?
1: No jasně, jednak je tam ta důvěryhodnost, ale taky pak působíte jako ty rozumbrady, no.
0: No jasně, ta pointa je vlastně jednoduchá, že buď něco zbytečně zlehčujeme, nebo se omlouváme ještě před tím, než vůbec něco řekneme. Tak jaká největší pekla, jaké věty v práci ještě můžou zaznít? Napadá mě třeba... Klidu, nemusíš odpovídat hned.
1: Já to mám asi, a tak to je i ve vztahu, takový to musíme si promluvit. Jo,
0: nebo nic mi není. Je všechno, jakoby prostě, jo. Není ti nic? Ne, vole, je mi všechno.
1: Hodně ti je.
0: Ne, za mě vyhrává, máš minutku. To je prostě věta, pro kterou umře další 90 minut. A hele, za minutku, jo. Eva Farná, neříkej, co má se stát, tak minutku, vydržte. Minutku.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
8: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
7: Sportka od Olvinu.
9: Hit Radio.

0: Pod mým deštníkem, šníkem, Rihanna, Umbrella, 8.50 na Hitrádiu, krásné ráno.
1: Určitě už jste někdy koukali na Pokémony, nebo sbírali jejich kartičky, hráli hry, nebo je aspoň prostě znáte a víte o nich, protože to byl velký fenomén.
0: No to jo, když jste měla v kartičkách Pikachu, tak to bylo na Pikachu.
1: Můj brácha ten je sbírá, doteďka je tím posedla, já to taky milovala. Co ty, Michale?
0: Miloval jsem hlavně ten seriál, že jo, Ash Ketchum a Znělka, já chtěl bych být ten nejlepší, jo, jak někdo přede mnou, tu zkoušku musím zvládnout sám a tréninky věcma, to prostě, hele, to si půjdu pamatovat. Podle mě, až budu na smrtelný postel a někdo by se mě na to zeptal, tak já ožiju.
1: Nápodobně. Já jsem našla článek o tom, jak tenhle ten fenomén vůbec vznikl a přijde mi to teda dost zajímavý. Vlastně to vzniklo tak, že jeden malej kluk miloval brouky, jo. Jejich tvůrce jmenuje se Satoshi Tajiri. Jako dítě běhal po loukách kolem Tokia a chytal tam hmyz. Možná vám už taky někdy přišlo dítě domů s kapsama plnýma brouků. No ale jak to Tokio rostlo, tak louky, rybníky postupně zmizely a s ním i ty brouci, jo. A pak přišel Game Boy a on si řekl, představil si ty dvě konzole propojený kabelem a představil si, že tím kabelem mezi nima lezou malý potvůrky a bylo zaděláno na Pokémony. A ten vývoj trval nějakých 6 let, ta firma se během toho málem položila, ale v roce 96 vyšly opravdu první Pokémoni.
0: To je zajímavý. Já teda tu historii znám trošku jinak, tohle jsem vůbec nevěděl, protože já tu historii znám tak, že Pokémoni vznikly na Moravě. No. A když se bavil otec s matkou na dvorku svého statku u Kroměříže, mámo! Hente náš mladý synek je blbej jak ta svině. Pokémon je,

0: 8.57 a snídaně šampionů končí. Jdeme se s vámi rozloučit, šampioni.
1: Děkujem za další krásný ráno s váma, další krásný týden a užijte si víkend.
0: Tenhle týden byl zkrácený, takže doufám, že i vám to uteklo. Po víkendu klasika v pondělí v 6.00 jsme tady.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Zvládněte pátek a užijte si víkend.
1: A odpočiňte si, v pondělí jsme tady zase.
0: Pa, pa.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně 2 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásný pátek a hlavně nohu z plynu na D5C na trase Rozvadov Praha, protože na 85. kilometru se válí pneumatika, tak pozor na to. Za Nepomukem u obce Třepčice je náklaďák ve svodidlech, nehoda se vyšetřuje a tvoří překážku na silnici a před obcí Zavlekov, směr od Klatov, je havárka osobáku, taky tvoří překážku, ale opatrně tudy projedete. Tak šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
4: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, Klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
3: 9 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Objednáte si velké pivo, 0,5 litr, už ale dostat nemusíte. V naší zemi přibývá hospod, kde má velké jen žádná celá 45 a nebo žádná celá 475 tisíc litrů. Hospodští tvrdí, že si nechávají rezervu kvůli pěně a kontrolám České obchodní inspekce. Pivní experti mluví ale o takzvané smrskflaci. Cena zůstává stejná, piva ale dostaneme méně. Generace Z jede ve velkém na doplňcích stravy. Bez nich je jen 18% studentů. 7 z 10 bere vitamíny nebo minerály, in jsou taky proteiny, sportovní suplementy nebo přípravky na lepší spánek, zvládání stresu a soustředění. No a kde mladí hledají rady o zdravém životním stylu, tak skoro polovina hlavně na sociálních sítích. Topná sezóna začíná a snímají žně i podvodníci. Vydávají se zase za pracovníky servisních firem a po lidech chtějí zálohy za opravy kotlů a nebo komínů. Policii se už hlásí řada podvedených. Policisté radí nic neposílat pod tlakem a každý požadavek na platbu si nejdřív ověřit přímo u servisní firmy. Armáda chce vychovávat nové záložní důstojníky už během vysoké školy. V Karlových Varech proto od příštího září plánuje dobrovolný 3semestrální kurz pro vysokoškoláky. Studenti budou mít 4 hodiny výuky týdně, stipendium i další benefity.
12: V Bdeně vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: No a je to tady... jsem chtěla říct, že máme pátek a ten máme samozřejmě, ale chtěla jsem teda ještě taky nejdřív říct, že je to vlastně jako nezvyklý, ale předpověď, kterou jsme měli už na začátku týdne se vyplnila. Říkali totiž, že v pátek se babí léto na chvilku schová, že se zatáhne a někde přijde i přeháňka, no a přesně to se dneska stalo, takhle bude. Ale zase jako nezmrzneme, v maximech stále naměříme příjemných 21 stupňů Celsia.
10: Hit Radio FM Plus.
1: A pojďme si to říct ještě jednou, je to tady, dočkali jsme se, máme pátek. Začínáme dopoledne a to si až do 12. užijeme spolu. Bára Škrybová, zdraví.

Mám pocit, že tě ztrácím, Poetika. Já jsem ráda, že my vás nestrácíme a že ladíte v čase 9 hodin a 12 minut v pátek dopoledne Hit Radio FM+. Je 2. října a dnes je Den andělů strážných. Možná si dneska říkáte, jo, stáli při mě a s nimi všichni svatí, protože jsem zvládl nebo zvládla dotáhnout ten pracovní týden do zdárného konce. Je fakt, že se často říká, tyjo, tak to nade mnou stál anděl strážný. A to často v situacích, které dopadnou dobře ve chvíli, kdy to vlastně vůbec dobře dopadnout nemuselo. A všechno to vypadá tak jako zvláštní náhoda. A my si říkáme, tyjo, tak zatímhle ale už musí prostě někdo stát. To není jen tak. My se tady spolu teď nebudeme pouštět do toho, jestli zatím opravdu někdo stojí nebo nestojí, to ať si každý má názor svůj. Ale já bych se vás teď ráda zeptala na situace, kdy jste si právě řekli, tak a to byl anděl strážný. Ve chvíli, kdy na vás například se třeba řídilo auto a minulo vás o centiáky, taky se to stává. Nebo jste třeba někam přišli o pár minut později a potom stále zjistili, že to bylo vlastně dobře, že vám to pomohlo. A nebo lehčí situace. Například onemocněl učitel, když jste měli psát důležitou písemku a vy jste byli úplně dutý. Cokoliv. Všechno mě zajímá, všechno mi napište, anebo pošlete hlasovku. A to na WhatsApp 720 870 237. Tahle písnička, ta se jmenuje Dilema. To nám anděl strážný taky často umí vyřešit. Mějte hezký pátek.

0: Nickelback, How You Remind Me na Hitrádiu FM plus 9.25. Je 2. října, pátek dopoledne a dnes je den andělů strážných a ptala jsem se vás na vaše zážitky, kdy jste si řekli, tyjo, tak to při mě stál anděl strážný. Na WhatsApp 720 870 237 mi napsal třeba Petr. Jednou jsem jel ráno do práce a na křižovatce mi padla zelená. Normálně bych se hned rozjel, ale nějak jsem se na vteřinu zamyslel a zůstal stát. V tu chvíli zleva prosvištělo auto na červenou a kdybych se rozjel normálně, trefilo mě přímo ze strany. Dodnes, když jedu přes tu křižovatku, vzpomenu si na to. Ty jo, no, Petře, to je přesně ten případ, kdy člověk nechápe, co se to vlastně stalo a proč se to stalo. Martin taky napsal. Ahoj, Báro, když jsem byl na střední, tak měl můj anděl strážný pořádnou šichtu. Kolikrát jsem nebyl naučený a buď učitel nepřišel, nebo vyvolal člověka přede mnou a pak zazvonilo. Takže jestli poslouchá rádio, tak mu děkuju ještě dodatečně a budu rád, když na mě nezapomene. Ahoj, Martin. Jo, takovýho anděla jsem na škole Martine taky měla a dodnes jako nechápu, jak to dával. Díky za vaše vzkazy, nebojte se psát, další je pátek, uděláme si to tady hezký. 720 870 237 a z muziky za chvilku Huntrix se songem Golden a nebo Krištof, co bude pak.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
3: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
4: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Na

0: doma a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
1: Farmapark Dobřany.
2: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
0: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Krištof, co bude pak? Já vám nebudu šeptat, co bude pak, já vám zašeptám, nebo spíš řeknu pořádně nahlas, co je teď. Teď je totiž 2.10. a to je mimo jiné Den andělů strážných a my jsme tady na začátku hodiny nadhodili téma, kdy při vás právě anděl strážný stál, kdy jste měli ten pocit a řekli jste si, tyjo, tak teď tady prostě musel být. A vy mi píšete na WhatsApp 720 870 237 vaše příběhy. Alena, ahoj Báro, při nás stál před 2 lety. Jela jsem s dcerou autem a ona začala vzadu brečet, že jí spadla hračka. Tak jsem zastavila na benzínce, i když jsem původně vůbec stavět nechtěla. Když jsme po pár minutách pokračovali, dojeli jsme k čerstvé nehodě. Podle všeho se stala přesně v době, kdybychom tím místem projížděli my. Samozřejmě člověk neví, jestli bychom v ní byli taky, ale tenkrát jsem se na dceru podívala a říkala, že nás možná tím svým brekem někdo zdržel schválně. Ty jo, no, dobrý. A ještě si dáme jeden. Ahoj Báro, já jsem před lety zrušila jedno rande, protože se mi na něj vůbec nechtělo a cítila jsem, že to není ono. Raději jsem šla s kámoškou na diskotéku a tam jsem se ještě ten večer seznámila se super klukem, který je teď můj manžel a jsme spolu 15 let, takže tohle taky určitě nebyla náhoda a zafungoval můj anděl strážný. Všechny zdravím, Petra. Ty jo, to je tak super. Moc všem děkuju za vaše vzkazy. Užívejte si pátek. A pouštíme si k tomu jednu velkou nádheru. Tohle jsou Sixpence, None the Richer a písnička Kiss Me. Užijte si to, díky, že jste s náma.

0: Linkin Park Lost, 9 hodin 43 minut. My jsme tady na začátku hodiny nadhodili téma Anděl strážný, protože dnes je den Andělů strážných. Já už jsem to téma sice chtěla teď opustit, ale ještě mi napsala Nikča a to si prostě musíme říct. Ahoj Báro, před lety jsem skákala padákem a jednou se mi při volném pádu zamotala jedna šňůra kolem krku. Omdlela jsem a vítr mě odnes do vedlejší vesnice a probořila jsem se skrze střechu až na půdu. Letěl pro mě vrtulník, byla jsem pár dní v nemocnici a skoro nic si z toho nepamatuju, ale nakonec jsem si jen zlomila nos. Pořád na to myslím a není nic lepšího, než být tam nahoře, ale už neskáču, Nikča. Nikčo, ale tohle je teda opravdu masakr. Já jsem ti to i psala do té zprávy, je to neuvěřitelný, že to vlastně odnesl jenom ten zlomený nos. Tak to fakt jako na tebou ten anděl strážný stál, to si nedovedu vysvětlit jinak. Po těch vašich příbězích by to chtělo i nějaký příhodný song, třeba tenhle. Sice to má trošku jiný význam, ale název je Angel, tak si ho dáme, je to Shaggy, za chvilku přijde a po něm třeba ještě Sia. Tak buďte s nimi, teda s nimi, s námi a s nimi samozřejmě taky a mějte parádní pátek.
1: Sleva 20%.
2: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzik.cz, kde se dozvíte víc.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
13: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
14: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz. Hit Radio FM+.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Ano, jak jsme slyšeli Cheap Thrills a Sia na Hit Radio FM Plus, 2 minuty před 10. hodinou. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V Plzni jsou aktuálně uzavřeny ulice Šumavská, Ukrajinská, u Prazdroje, protože u okresního soudu opět zasahují složky IZS, stejně jako včera tam někdo nahlásil bombu, tudíž tudy cesta nevede. Opatrně na D6, trasa Karlovy Vary Cheb, na 129. kilometru se pohybují lidé. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Jenom hity. Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: S mým hlasem mi pomohla AI.
3: Miau.
2: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Babí léto u nás nekončí, slunečné a teplé počasí vydrží taky o víkendu. V sobotu teploty vystoupají až ke 24 stupňům, v neděli bude o jeden méně. Teplo by mělo vydržet až do půlky příštího týdne, potom už se teda rýsuje výraznější ochlazení. Taky jste si toho nevšimli. Stejná rulička, ale méně toaletního papíru. Výrobci při výrobě používají páru a vodu, díky kterým papír nabobtná a celá rola vypadá objemnější. Zároveň se zkracují jednotlivé útržky. Takže na jedné roli může být až o 2 metry papíru méně než dříve. Při nákupu se proto vyplatí sledovat hlavně celkovou délku papíru a ne počet útržků. Tradiční výlov Rožmberka letos kvůli extrémnímu suchu nebude, nahradí ho ale dny s třeboňskými rybáři. Akce se uskuteční 16. a 17. října. V rybnících na Třeboňsku teď chybí 44% vody a rybáři proto mění i termíny dalších výlovů. A teď na Hit Radio hokej. Plzeň čeká v 7. kole extraligy atraktivní souboj na ledě mistrovských Pardubic. Indiáni jsou 3. a do zápasu jdou se sérií 3 výher. Navíc v Pardubicích vyhráli poslední 3 vzájemné zápasy. Dál hraje Třinec proti Litvínovu, Vítkovice hostí Karlovy Vary, Kladno Hradec Králové, Kometa Brno přivítá Mladou Boleslav a Liberec Olomouc.
8: V Bděněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Pátek bude pod mrakem, někde se objeví i přehánky, teploty v maximech na 21 stupních Celsia.
6: Hit Radio FM Plus.
0: 2:50, Bára Škrybová s vámi, je pátek dopoledne, měli bychom si to užívat. Takže 2. dopolední hodinu zahajujeme s Black Eyed Peas. Krásný den všem. Hit Radio. Let's get it started in here.

Let's go. To znamená, že teda pokračujeme dál. Hit Radio FM Plus s vámi 12 minut po 10. A já se vás zeptám na takovou věc. Znáte dilema se školkou? Kam a jestli se vůbec vaše děťátko vejde? Já si myslím, že každý rodič ví, že to není vůbec nic příjemného. Možná třeba jenom hledáte místo, kam můžete svoje dítě bez obav svěřit. Tak mrkněte určitě na zanzík.cz. Zanzík, to je totiž dětská skupina, kterou už možná znáte z Plzně Bolevce. A právě teď v říjnu otevřela druhou pobočku v Bdeněvsi. Pracují tam podle programu Začít spolu, který podporuje samostatnost, individualitu a přirozenou zvídavost dětí, což my rodiče pro svoje děti velmi často chceme, protože jen tak se můžou správně rozvíjet. Dětem se v Zanzíku věnují zkušení a proškolení pedagogové a zakládají si na respektujícím přístupu k dětem i k rodičům. A v Bdeněvsi mají navíc ještě úplně nový prostředí a velkou zahradu se zvířátky. Takže pokud školku nebo dětskou skupinu právě teď řešíte, tak všechny informace i přihlášení najdete na www.zanzík.cz. A mají takový hezký slogan. Zanzík, malá školka s velkým srdcem. No, tak co víc dodat? Zkuste to. Je pátek dopoledne. Za chvilku zahájíme víkend, tak si dáme nějakou parádní hudební věc. Nějakou fakt hudební špicu. Co tahle Joan Osborne, co? One of Us. To by šlo, si myslím. Tak si to pořádně osolte a hlavně teda užívejte dopoledne. Díky, že je přitom s vámi Hit Radio FM+. Bára Škrybová zdraví.

0: Rede Kirken, zítra mám, to je nestárnoucí song. Díky, že jste zítra rádiem FM+, je 10.23 a já jdu za váma teď s jednou aktuálkou z Plzně. Policie právě teď, stejně jako ve středu, zasahuje u okresního soudu. Anonym tam zase nahlásil bombu. Na místě proběhla evakuace, policisté přijali bezpečnostní opatření a probíhají pyrotechnické prohlídky. Okolí je uzavřené, autem taky neprojedete. Uzavřeny jsou ulice Šumavská, Ukrajinská, Uprazdroje a omezení se týká i přilehlých ulic, takže pokud se někam tam chystáte, počítejte s komplikacemi, anebo se tam teď prostě nevydávejte. Situaci pro vás budeme sledovat. George Ezra, Michal Šulte na Hit Radio FM+, už za chvilku, mějte hezký pátek.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhony 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
5: Když mobily?
6: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
11: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
12: Ať stále vítězí.
13: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
17: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
16: Sportka od Olvinu.
18: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

10.33, jste s Hitrádiem FM+, je 2.10. a včera byl Mezinárodní den seniorů a já bych na to s vámi teď chtěla ještě trochu zaspomínat, protože my jsme z toho důvodu totiž vyrazili s Hitrádiem FM+ do domova Petr Klíč, což je domov se speciálním režimem. A funguje pod příspěvkovou organizací Městský ústav sociálních služeb města Plzně. A to vám bylo tak krásný. Já jsem měla tendence všechny ty babičky a dědečky objímat, ale musela jsem si udržet a připomínat, že ne každý chce, aby se ho dotýkala nějaká škrybová, kterou v životě neviděl. Ale bylo to jako opravdu úžasný. Přivezli jsme malý dárečky, babičky navrch dostali ještě kytičku, kterou nám laskavě poskytla Florea.cz, kde si můžete i vy pohodlně objednat svoji kytku a oni vám ji přivezou. A já jsem se tam ptala seniorů na nějaký životní moudro nebo moto, kterým se řídí, a jeden pán mi řekl: moje maminka mě vždycky učila radši pozdrav dvakrát, než bys jednou zapomněl. Jak prosté, že? A jak pravdivé. No takže jsem vám vlastně jenom chtěla říct, že jsme poslouchali vyprávění, nasmáli jsme se a bylo to krásný. Koukněte k nám na sociální sítě, je tam ze včerejška i video. A na naše babičky a dědečky bychom neměli zapomínat. To vám prostě taky potřebuju ještě říct. A my teď jdeme zpátky k muzice, užívejte si pátek. Tohle jsou No Doubt, Just a Girl.

0: 10 hodin 41 minut, pátek dopoledne, Alex Warren Ordinary a já vás jdu pozvat už na zítra. Kam vyrazit? Už zítra totiž můžete vyrazit na Lékařskou fakultu v Plzni v Aleji Svobody, kde se koná MedFest. Tam vás čeká přes 35 interaktivních stanovišť a hlavně si spoustu věcí vyzkoušíte na vlastní kůži. Jako doktor, anebo jako student medicíny, to záleží na vás, jak se budete cítit. Ve virtuální realitě si můžete zkusit operaci, zjistit svoji krevní skupinu, nechat si orientačně vyšetřit třeba zrak nebo kapacitu plic a naučit se správně používat defibrilátor. Všechno se hodí. MedFest začíná tedy zítra od 12:30 a o 6 večer navíc zahraje i superkapela Imagine Diamonds.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: Firma na zážitky
13: CZ.
16: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
17: Náš výkup je teď totální hardcore.
18: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Byla, to dobré začíná u nás.
6: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hitrádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hitradio.cz. Hitradio FM+.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart na Hit Radio FM+. 2 minuty před 11. hodinou je pátek dopoledne. Bára Škrybová zdraví, před námi zprávy, počasí a samozřejmě právě teď doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně mám pro vás jenom samý dobrý zprávy, protože se jezdí bez nehod a bez větších komplikací. Tak šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň, 10. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
6: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
6: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Baví léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly na 320 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Kraje pokračují v opravách silnic nižších tříd. Jedna z větších investic letos skončila v Klášterci nad Orlicí na Pardubicku. Rekonstrukce silnice třetí třídy tam probíhala po etapách, jak říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
10: Jednotlivé etapy byly rozděleny na horní část obce a dolní část obce, včetně mostu, s tím, že Pardubický kraj investoval z vlastního rozpočtu celkem 130 milionů korun a v té poslední etapě to bylo 65 milionů korun.
9: Rekonstrukce přinesla také větší bezpečnost chodců. Klášterci nad Orlicí přibyly nové chodníky, veřejné osvětlení a další bezpečnostní prvky. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík.
11: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Pátek bude převážně pod mrakem, čekáme opravdu spíše zataženo, někde se objeví i přehánky, ale zima zase taková jako velká nebude, protože v maximech naměříme 21 stupňů Celsia.
8: Hit Radio FM+.
0: A před námi poslední páteční společná dopolední hodina. Pojďme si ji pořádně užít. Shawn Mendes, Camila Cabello, Bára Škrybová, zdraví.

kytarovka na Hit Radio FM Plus, 11 hodin 12 minut, pátek dopoledne. Soul Asylum Runaway Train, jsme si neřekli, jak se ta písnička jmenuje, kdybyste náhodou někdo nevěděl. Každopádně jsme tady spolu a čeká nás víkend. Teď máme tak, není to úplně ideální počasí, máme zataženo a říkáme si asi jej danáčku, co nás tu dneska čeká. Takhle, chvilku to vydržíme, ale odpoledne už se začne ta oblačnost trochu protrhávat a večer už by se mělo vyjasnit. V noci na sobotu bude jasno, no a sobota bude úplně nádherná, což je prostě boží, protože víkend většinou bývá horší, než je počasí přes týden, ale tenhle víkend bude krásný. Takže zítra naměříme 22 stupňů, bude jasno, takže opravdu zase babí léto. Trošičku se nám pak v neděli zatáhne, trochu nám možná i někde zaprší, ale odpoledne zase bude celkem hezky, protože se nám to zase začne protrhávat. Takže pokud máte nějaký venkovní plány na víkend, tak se vůbec ničeho nebojte a směle do nich. Já vám držím palce, ať vám všechno vyjde. A posílám vám teď Evu Farnou a Miraj. Vzpomeneš si?

0: Ladíte Hit Radio FM Plus 11.24, tohle je Tom Odell, Another Love. A tahle písnička je krásný důkaz toho, že některé hity se na ten svůj největší moment prostě musí někdy počkat a klidně i 10 let. Tom Odell totiž vydal tuhle písničku Another Love už v roce 2012, ale až díky sociálním sítím je potom o mnoho let později vlastně objevila úplně nová generace. A možná právě proto, že ten pocit, o kterém zpívá, že chtít znovu milovat, ale nemůžeme, protože máme pocit, že jsme tu všechnu lásku už dali lásce předchozí, je pořád aktuální a myslím, že se dotýká stále každýho z nás. Díky, že jste s námi. Za chvilku Gary Halliwell, It's Raining Man, takže to trochu rozjedeme, když je ten pátek dopoledne, no a pak v tom rytmu zůstaneme, protože bude následovat Mark Amber, Belong Together. Tak buďte s náma taky a užívejte si páteční dopoledne.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Farmapark u Toma! Farmapark u Toma! To nic nepřekoná! To je plný zvířátkový ráj! Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den!
3: Farmapark u Toma letce u Plzně vyhrává!
2: Jo, hurá!
3: Farmapark u Toma CZ.
4: U Toma, tam to všechno začíná.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
9: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
8: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
9: Jen 30 minut od Plzně.
8: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
9: U Daliborky Nepomuk.cz.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

34 Hit Radio FM Plus s vámi. Tohle byl Mark Amber Belong Together. To je neuvěřitelný, co tahle písnička dokáže. Ta prostě tu náladu zvedne. Navíc máme pátek dopoledne a tyhle písničky chceme. A tak se pojďme rovnou podívat i na to, co že to za hudební skvosty má pro nás Jirka dneska po 12. ve svých srdcovkách.

A tohle byste nečekali, že jo? Tohle je Baroko. Já mám na něj nejlepší vzpomínky. My jsme, když jsem byla jako dítě, kolik mi mohlo být třeba 14, chodila jsem na kytaru, tak tohle jsme tam hráli a všichni jsme to zpívali zborově. Moc hezká písnička, jdeme dál. Úplně něco jiného než Richard Miller a Baroko. Tohle je Michael Jackson, Dirty Diana, ale to je právě to krásný, že Jirka má v těch srdcovkách vždycky všeho chuť a my si můžeme zazpomínat na jakýkoliv období a na jakýkoliv hudební žánr, který se nás dotýkal. Tak laďte srdcovky po 12. hodině a teď jdem do roku 97. Činasky, stejně jako já, krása a je to vlastně taky super páteční song. Díky, že jste s náma, užívejte.

0: 11.41 s vámi Hit Radio FM Plus a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi v tomto čase rozloučit a popřát vám krásný víkend. Má být nádherně, před chvilkou jsme si to říkali, sluníčko zítra a úplně extrémní krásný babí léto. Mějte opravdu ty dny takový, jaký chcete mít, užijte si je, jak nejvíc můžete. Já než odejdu, nechám tu třeba Nickelback, Radel ten bude, Chumba Wamba, takže zase páteční songy, jak vyšitý. A mějte se krásně, těším se v pondělí od 9 do 12. Ahoj, Bára Škrybu se loučí.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
3: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Luxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
4: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv luxes.jobs.cz. Luxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Luxes. 2X a 2S.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Zahradnictví Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastříneme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
9: Farma Park Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je stěží.
10: Nazdar, já jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
11: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
12: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud jedete po dálnici D6, tak si dávejte pozor na kilometru 129,5 ve směru od Karlových Varů do Chebu. Přímo na vozovce se tam prochází chodec, tak opatrně. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
5: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
4: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustála hlasování o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu ve sněmovně hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů. Debata o nedůvěře zabrala 3 jednací dny. Česko zažilo letní teploty i v první říjnový den. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo ještě dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
6: Plzeň dokončila první dům v areálu bývalých kasáren Světovar. Jedná se o největší nový městský bytový dům postavený v západočeské metropoli, který vyšel na zhruba 175 milionů. V pětipodlažním bloku s podzemním parkováním je přes 30 bytů 2KK a 1KK. Hlavně pro mladé lidi a rodiny i handicapované.
7: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
6: Sluníčko si dnes vzalo volno, taky odpoledne u nás na západě Čech bude většinou oblačno nebo zataženo s přehánkami. Teploty se usadí mezi 18 a 22 stupňů.

Já vám přeju nádherné páteční poledne. Ten, řekněme, zkrácený pracovní týden má jen jednu nevýhodu, a to, že máme jen 4 srdcovky v tomto týdnu. Ano, už je tady 4. pracovní den, je tady pátek a tím pádem poslední srdcovky pro tento týden. Jak se máte dneska? Doufám, že všechno fajn, že všechno dobrý, že máte úsměv na rtech. Pokud ne, tak posloucháte správné rádio, protože my vám tu náladu určitě zlepšíme. Mám tady připraveno 5 legendárních hitů a ten 6. pak bude opět na vaše přání. Kam se vydáme hned na úvod? Půjdeme do roku 2000. V té době jeden slovenský zpěvák vydal nádherný album, jo? A tam se na něm jako podílelo tolik, ale tolik interpretů a umělců, jako třeba Anna K., Hanna Hegerová, Iva Bitová, David Koller, Robert Kodym, Vladimír Brabec a další a další. A jednou z těch písní, ve které například i Anna K. zpívá, no tak to je baroko. Kdy jste tohle slyšeli naposled? Že to nějaký pátek bude, co? No tak teď je jeden z nich, další pátek. Richard Miller a hosté. Baroko, srdcovka číslo 1 na Hit Rádiu.

0: daleko. A jsme se dostali hodně, hodně daleko do minulosti, až do samotného baraka. No, vracíme se zpátky. 12 hodin 8 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je krásný, že už teď mi začaly chodit zprávy na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 a jako první zpráva úplně, tak mi přišla hned těsně po 12. hodině. Nazdár, tak pojď, nakopni to. Si říkám, sakra, tak to jsem si měl přečít dřív, to mi jako nevyšlo, tady tou první srdcovkou. No, nedá se nic dělat, jo. Máme prostě trošku pomalejší páteční rozjezd, jo, ale pojďme zařadit teda rychlejší stupeň a kopnu tam rovnou trojku. Dáme si ryzí devadesátky, aby jsme to teda fakt nakopli. V dnešní době tak se jí hodně fancy jídla, jo, to je samý, já nevím, avokádový chleba se semínkama a kolem zelenýma bylinkama a kytkama, co ani nevím vlastně, jak se jmenujou a jestli se to může jíst nebo ne. Nebo vejce benedikt s holandskou omáčkou, jahodama, borůvkama, na domácí briošce nebo croissantu a takovýhle věci, ale hele, na rovinu, v devadesátkách jsme si doma prostě otevřeli konzervu lunch meatu. K tomu jsme si dali cibuli, kyselou okurku, kečup nebo hořčici, chleba a bylo nám dobře. A tenhle hit, který tady mám, tak to je prostě fakt ten talíř s tím lunch meatem, s tou cibulí a s tou kyselou okurkou. Tohle jsou ryzí devadesátky. Jdeme to nakopnout. Korona! Baby, baby! Páteční party začíná právě teď.

5 na Hit Radio, posloucháte Srdcovky a neuvěříte, co se teď stalo. Normálně mi přišla zpráva od bývalého prvoligového fotbalisty Milana Petržely a píše, poslouchám v rádiu teď na cestě autem. Srdcovky jsou skvělý. Je to možný? Milan Petržela, frajer, co odehrál 537 zápasů, rekordman, nikdo neodehrál víc v první lize než on. Ten na druhém místě je skoro o 100 zápasů vzadu. Dal 60 gólů, 4 tituly, teď poslouchá Srdcovky. Milane, ty jsi král, jako Michael Jackson, tak tohle je pro tebe.

0: Hit Radio FM+.
1: Zlepši si náladu.

0: Poznali jste ho? Gordon Matthew Thomas Sumner alias Sting. Dnešní oslavenec tady u nás na Hitrádiu a čtvrtá srdcovka pro páteční den.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jo, Sting dneska slaví narozeniny. Na narozeninovém dortu bude mít teda docela slušný požár. 75 svíček, 75 let. Nádherná, fantastická hudební kariéra, spousta legendárních hitů. On je opravdu jako žijící legenda. Žijící legenda a upřímně řečeno, na baskytaristu to není vůbec špatný. Teď zdravím všechny baskytaristy i mý kamarády, ze kterých si děláme stále jako legraci. Tak vidíte, i baskytarista může být vidět a slyšet. Je 12 hodin 20 minut, já se tady dívám na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777. Píše mi Pavel, čau, tak s tím lunch meetem si zabil. Normálně jsem na něj dostal takovou chuť, že ho půjdu dneska hledat do obchodu a dám si ho tak po 30 letech k večeři. Doufám, že ho ještě prodávají. Pamatuju si, že jako dítě jsem ho měl často, máma ho i smažila na pánvi k bramborám. Tak díky moc za tuhle vzpomínku. Pavle, není vůbec zač, upřímně řečeno, mluvil jsem o lunch meetu a normálně si tu chuť jako vybavím taky, okamžitě. Na první dobrou, fakt bych si dal. Dáme si pátou srdcovku, to si taky určitě vybavíte, takhle hned podle prvních tónů. Co? Jdeme do Švédska, na Hitrádiu Cardigans a za chvíli srdcovka na vaše přání. Tak mějte pohodový pátek s Hitrádiem, s Jirkou Plnářem a s Cardigans.

0: Cardigans na Hitrádiu, pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No, toto uteklo. 12.24, tohle byla poslední srdcovka pro dnešní den a zároveň i pro tento týden. A teď je otázkou, co si dáme jako srdcovku na přání, jo? Ten přídavek tady samozřejmě bude, šestá srdcovka nesmí chybět, ale to já už nerozhoduju. O tom já už nerozhoduju, pojďte se na chviličku i vy stát DJem Hitrádia, nebo DJkou samozřejmě, 777-937-777. Pojďme si dát nějakou píseň od kapely, interpreta, zpěvačky, co třeba jste měli ve svém pokojíčku na plakátu, nebo jste si vystřihávali samolepky z bravíčka a tak podobně. Prostě něco, co vás vrátí do doby, kdy jste byli třeba na střední škole, nebo do puberty, jo? Napište mi, co byste dneska chtěli slyšet, co je srdcovka číslo jedna pro vás a já vám ji zahraju. Moc rád. Tady na Hitrádiu 777-937-777.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst. To u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Šabuzy na Hit Rádiu ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před námi páteční srdcovka na vaše přání. Dneska to opět bylo těžký a tak jsem začal počítat v jednotlivých zprávách, kolikrát se mi tady objeví jaká kapela nebo zpěvák nebo zpěvačka. A nevím, co se stalo, ale zrovna dneska to vyšlo na Offspring. Jakože nejčastější kapela, kterou já tady vidím na WhatsAppu Hit Rádia na čísle 777937777. Tak jsou opravdu Offspring, takže my se vydáme do 90. let. Píše si mimochodem, mimo jiné, Eva, Tomáš, Jirka, Honza, ten k tomu ještě přidává krásnou story. A to tady budu číst teďko. Kamaráde, já na základce vyrůstal na Offspring, učil jsem se na prkně ve skateparku a nezapomenu, jak jsme tenkrát nosili s sebou jezevčíka. Závorka rádio. Jasně, vím, co je jezevčík. Do něj se dávali bušty, závorka, velký tlustý baterky. Já jsem chtěl říct, že posloucháte srdcovky, já myslím, že všichni víme, co jsou baterky, bušty, ale v pohodě, díky za vysvětlení. No a na kazetě nám tam hrála Amerikána. Dodnes je to moje nejoblíbenější od Offspring, co kdy vydali, a obecně nejoblíbenější deska. S tím se dá souhlasit. 100%. Tak si dáme něco z Amerikány, ne? Na Amerikáně tam toho je strašně moc. Je tam samozřejmě Pretty Fly, pochopitelně. Co tam je dál? Why Don't You Get a Job? To je tam taky. To hrajeme ale často. Tak si pojďme dát něco, co se jenom tak nehraje, ne? Tohle je mimochodem číslo 5 na té desce. Pátý hit hned po Pretty Fly. Tohle vás nakopne v pátek. Tohle je něco, co potřebujeme slyšet v srdcovkách. Něco, co se prostě už jen tak nehraje. A proto je tady Hit Radio. Tak si to užijte. Offspring.

0: Pokáč na Hit Rádiu, život občas není fér a tak si váš každé maličkosti, co máš. O čem to ten pokáč vlastně zpívá? Možná necháme až do středeční role ty dvojsmyslů, ale je tady ten malý kašpárek, vám může zahrát velké divadlo na Hit Rádiu a tak budu pokračovat dál s výběrem dalších skvělých hitů, i přesto, že srdcovky jsou pro dnešek opravdu u svého konce. Ale dáme si do 13. hodiny ještě Miles Smith, Green Day a nebudou chybět ani Disturbed. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Další srdcovky zase v pondělí tady na Hit Rádiu ve 12 hodin. S vámi Jirka Pelnář, pokračujeme dál. A tak si jako říkám, že kdybyste chtěli mít už nějakou jistotu, co byste v pondělí chtěli slyšet, tak klidně i dál můžete psát vaše hudební tipy na 777-937-777 a nebo klidně v průběhu dne i mě na Instagram, normálně do zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. Nestejte se, nebojte se, klidně mi to tam všechno sypte, ať na příští týden jsme připraveni a vyslyšíte přesně to, co máte rádi. V srdcovkách na Hit Rádiu.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivní kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Už jsi členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní soutěže, informace o tvém oblíbeném rádiu a spousta dalších výhod. Registrace zdarma na našem webu. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dance, we can dance all night.
1: Víc z hudby toho mezi 12. a 13. na Hitrádiu už neuslyšíme, ne, že by jsem nechtěl, ale čas, ten nás trápí. 12.59, za minutku jsou tu nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Omezení dnes čeká na dálnici D6. Opatrně mezi kilometry 144 a 145 ve směru do Chebu. Probíhá tam údržba mostu. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
8: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Lidé dnes mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně je možné na úřadě o průkaz požádat až do středy. Hnutí Naše Česko představilo návrh koncepčního řešení penzijního systému. Cílem je propojit penzijní reformu s vytvořením silného kapitálového trhu. Dobrovolnost systému zůstane, má ale aktivně pomáhat lidem udělat racionální a dlouhodobé rozhodnutí, uvedl k návrhu předseda hnutí Martin Kuba. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Jihočeský Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A teď ještě něco z regionu.
2: Cestování vlakem na Plzeňsku bude zase o něco příjemnější. Nová moderní nádražní budova za asi 60 milionů korun je v plánu v Nýřanech. Stát bude poblíž autobusového nádraží, aby cestující měli snazší přestup. Objekt bude kompletně bezbariérový. Stavět se začne příští rok a hotovo bude ten přespříští.
12: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
2: Podle předpovědi by u nás mělo být dál většinou oblačno nebo zataženo. Dorazit můžou i občasné přehánky. Teploty na západě Čech od 18 do 22 stupňů.
13: Hit Radio.
14: Jirka Pelnář.
15: Hit Radio.
1: Páteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin, 3 minuty, po obědě zpátky v práci. Už se vám dneska nic nechce? Melete z posledního, jak se říká, těšíte se domů a v pátek, takhle jako v práci, vám to přijde jako nekonečně dlouhý? Nebojte se, zvládnete to. Hele, v Tennessee teď jedna vězenkyně přežila 2 smrtící injekce, takže těch pár hodin v práci zvládnete taky. V pohodě, jo? Víkend před námi, o víkendu můžete vyrazit do lesa na houby, načerpat trochu kyslíku do žil. Kdyby náhodou jste na ty houby vyrazili, ale ne v Česku, že byste jeli, já nevím, třeba tady kousek někam za hranice, ať už se bavíme o Slovensku, Rakousku, Německu, můžete tam vlastně vůbec jít na houby? dobrá otázka. Odpověď uslyšíte za chvíli. Teď si dáme zase něco, co vás dneska v té odpolední části dne trošku na.

One Republic na Hit Rádiu ve 13 hodin a 14 minut a to je chvíle, kdy jdeme spolu do lesa. Houbaření. Chodíte do lesa na houby? Je to vaše vášeň? Stejně, hele, jo, žijeme v roce 2026. Moderní technologie vládne světu, AI radí se vším, auta jezdí sami, telefonujeme z hodinek, ale aby někdo vynalezl hledač hub, to ne, jo. A možná vlastně právě proto nás to tak baví, protože se to po staletí dělá pořád stejně a člověk si tak vlastně i od těch technologií odpočine. Musí vyrazit do toho lesa, vohnout se a hledat sám. Pak ale samozřejmě, pořád jsme v 21. století, takže svý úlovky nafotí, natočí, sestříhá dílsko a pošle to na Facebook. Aby ostatní záviděli, to je jasný. Kdybyste náhodou v příhraničí zabloudili v lese až k našim sousedům, tak pozor. V Rakousku můžete houbařit v lese maximálně do 17 hodin. A z lesa si můžete odnést maximálně 2 kila hub na osobu. Víc ani ťuk, jinak jsou tam pokuty, které jsou až v tisícovkách eur. Německo, to je vlastně skoro to samé, taky maximálně 2 kila, ale některé oblasti mají dokonce jenom půl kila na osobu, takže pozor. Zákaz houbaření je potom v chráněných oblastech, to je jasný, ale taky v oborách anebo v oplocenkách. Co se týká Polska, to vůbec nemá smysl chodit do lesa, tam už byli před váma, ale zase to všichni prodávají kolem silnic, takže tam jste jako v pohodě. No a na závěr ještě Slovensko, to je taky v klidu, tam můžete sbírat jako u nás tolik množství, kolik ideálně naštve všechny vaše sousedy. Na Slovensku je to jako u nás, jo, tam se taky nehoubaří, ale plení. Akorát teda pozor, v některých oblastech tak vám jiný houbař může váš košík zabavit a k němu se vezme ještě peněženku a hodinky, tak dávajte na to pozor. Sia, Kendrick Lamar, The Greatest, no a šťastný lov o víkendu.

Ale Farben na Hit Radio ve 13 hodin a 24 minut. Pánové, jestli jste někdy měli touhu, že byste si pořídili kilt, tedy prostě tu skotskou pánskou sukni, že jo? Tak dneska je ten den D. Není lepší den než právě dnes, 2. října, protože dneska je Mezinárodní den zvonů. A člověk, co nosí kilt, tak já říkám, to je takový jako živej chodící zvoneček. Víc. Nic tomu říkat asi nemusím, ta představivost hraje sama. Takže dneska je ten den, jo? A když už teda máme Mezinárodní den zvonu, tak vám přeju, aby už taky dneska jako zazvonilo na konec pracovní doby. Ono to přijde, nebojte se,

0: Což je možná malá ochutnávka toho, co vám zahrajeme i dneska večer na Hit Radio Classic. Mezi 18. a 21. Tak buďte s náma.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
6: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lampar na Perpetuum mobile na Hitrádiu ve 13 hodin 37 minut. Když se Eva Farná narodila, tak Madoně už bylo 35 let. Takže byla o 2 roky starší, než je Eva teď. Těžký, co? Ztratili jste se v tom? Nevadí, my vám na Hitrádiu vždycky ukážeme cestu. I tou hudební historií. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou vás čeká doslova a do písmene 3 hodiny cestování časem a taková malá 3 hodinovka hudebního dějepisu 80, 90 a milénium. Máte se na co těšit, protože je pátek, tak to bude trošičku v popovějším duchu. No a když už se bavíme o Madoně, tak pojďme si dát jeden z jejich největších hitů, který mimochodem nahrála v době, kdy Eva Farná ještě vůbec nebyla na světě. A i přesto, že to je vlastně jako taková jako poproková svižná věc, tak kdybyste si nikdy chtěli najít překlad toho textu, tak ono to je jako hodně vážný. Jo? Ona o tom vlastně... Ona v této písni tak nějak bilancuje nad několika tématy, jako je její katolická výchova, což pro ní asi muselo být extrémně náročný a možná i pro její rodiče. Ostatně i o tom je ta píseň, o jejím vztahu s jejím tátou, o odchodu její mamky a samozřejmě o velmi špatném manželství s hercem Sean Pennem. O tom je Like a Prayer. Hit, který si dáme právě teď jako takovou malou pozvánku na dnešní pořad Hit Radio Classic mezi 18. a 21. hodinou.

0: Friends, Sweet Caroline, hit, který se velmi často hraje na hokejových zápasech, hlavně teda na mezinárodních turnajích. Tak když jsme u toho mezinárodního hokeje, tak jedna aktualitka. Petr Bříza se prvním českým prezidentem Světové hokejové federace v historii nestane. V hlasování ho porazil Němec Franz Reindl, který na post kandidoval už před 4 lety. Jenom dodám, že ho porazil o pouhé 3 hlasy. Tak škoda, mohla se připisovat takováhle mezinárodní hokejová historie, nedá se nic dělat, tak třeba příště. Za chviličku Lime Pain, taky Rita Ora, nebudou chybět ani Nickelback a Rockstar.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značku

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to.
2: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň, 10. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na Děti ráje, tu

0: na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia FM Plus 720 870 237. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za dvě minutky bude 14 hodin, před námi taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava, takže pokud jste za volantem, dobře poslouchejte, ať víte, jak se kde jezdí. My vám přejeme šťastnou cestu s Hit Radiem.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech bourá se na Karlovarsku, opatrně mezi Radošovem a Strání, kde narazilo osobní auto do stromu. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování a silnice je průjezdná pouze kyvadlově. Další dopravní info pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za svůj výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti hnutí Duha. Omluvu, o které rozhodl v září soud, zveřejnil spolek na webu. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, je doporučeno před použitím vody k pití a vaření nechat ji 5 až 10 minut odtékat. Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí prověřují. Už dříve policisté uvedli, že matka dvou dětí nebyla před zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale zatím nevyloučili. A teď ještě něco z regionu.
1: Obyvatelé až si mohou oddychnout. Město odsouhlasilo odkup bývalého hotelu GT v Čapkově ulici. Výjít by měl na 17 milionů korun. Existovaly reálné obavy, že by mohl sloužit jako ubytovna, čehož se nejen místní, ale také vedení Aše obávalo. Hotel by měl dál sloužit svému účelu i jako městské bydlení.
9: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: Během odpoledne na západě Čech dál čekáme oblačno nebo zataženo s teplotami v maximech kolem 22 stupňů. Počítat máme i s deštěm a nebo přehánkami.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, přeju pohodový pátek domů, do práce a taky za volant. Kdyby náhodou jste narazili na nějakou černou kočku, tak jenom pozor, kdyby vám přiběhla přes silnici. Opravdu asi nosí smůlu, teď se o tom přesvědčila jedna paní. Takhle černé malé kotě jí přeběhlo přes cestu. Zůstalo stát u té silnice, tak paní zastavila, zžilalo se jí srdíčka, koťátko odchytla, jo, odvezla dokonce to koťátko na služebnu strážníkům. No a strážníci, když převzali kotě a udělali zápis, tak ještě se podívali do občanky té paní a zjistili, že paní je hledaná, protože neplatí výživný. Takže pro dobrotu na žebrotu, dávejte si pozor na dobrý skutky někdy.

0: Imagine Dragons na páteční odpoledne. Posloucháte Hit Radio, chviličku po druhé hodině.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady pátek a také čas na náš pravidelný tradiční pořad Pravda nebo bullshit. V minulé hodině tak už jsem mluvil o houbaření a tak jsem začal hledat, co si tady jako myslí věci v různých statistikách. A našel jsem zajímavou věc pro dnešní den, která se houbaření týká a zní.
1: Vědci
0: tvrdí, že 71% Čechů nepřestane sbírat v lese houby, i když už má dost. Jinými slovy, zhruba 7 Čechů z 10 jde vyplenit les a sbírá na množství, hlavně co nejvíc, i když se to potom doma vyhodí. Tak co si o tom myslíte? Je to vůbec možný? Děje se to u nás v Česku? To asi ani ne, to jsou jenom pomluvy. Myslíte si, že
1: vědci
0: mají pravdu, když je to pouhých 71%? 777-937-777. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Je to reálné číslo? Mají vědci pravdu? Děláte to taky? A proč? Štve vás to? A proč? Pojďme si popovídat otevřeně, bez obalu, tady na Hit Radio, jako každé odpoledne ve dvě. 777-937-777.

0: zpívá Tones and I, taky tedy svým, se k tomu hraje David Guetta. Skvělá kombinace na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pátek 2 odpoledne a tak si povídáme na další téma, kdy...
1: Vědci
0: vypočítali, že prý 71% Čechů chodí do lesa houbařit a nepřestanou se sběrem hub, i když mají úplně plný košíky, jo? Já jsem se ptal, jestli to číslo je reálný, co si o tom myslíte a jestli to taky tak děláte, nebo obecně, jaký na to máte názor, jo? Tak třeba tady Lukáš píše, ahoj, přiznávám se, dělám to taky už od dětství. Dělala to tak babi s dědou, moji rodiče a už i moje děti. Je to závislost, přece tam tu houbu nenechám, když už jsem ji našel, ne? Je to zlozvyk. Zdraví Luky. Další zpráva, ahoj, já to dělám záměrně, protože se mi stane, že je potom půlka hub červivá a já bych neměla dost. Zdraví Pája. Jasně, to má nějaký ekologický důvod. Co hlasovky? Ty tady máme taky.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. Takže ahoj. Já si myslím, že když něco zadarmo, tak znáš Čechy. Plný tašky, plný koše, plný kufry, jenom něco nejvíc toho donést domů. No. A pak co s tím dělaj? No. Bůh ví, hele. Čau, Zdenko, měj se hezky, ahoj, ahoj.
0: Děkuju, Zdení, za zprávu. Další, hele, to si nemyslím, že takové číslo ne. Třeba těch 55% asi jo, ale já tam teda nespadám. Nikdy jsem neměl vrchovatý koš, abych se třeba do lesa vracel ještě jednou. Ale s tou českou hamižností, která u některých nemá hranic, možná vlastně bych se nakonec tomu číslu asi ani nedivil, no. Tak 71%, je to podle vás reálný? Mají
1: vědci
0: pravdu? Znají nás Čechy dokonale, anebo ne? Jo, teď mi tady přišla fotka. Ahoj, já bych s nimi souhlasila, když my se snažíme sbírat jen mladé a větší houby, prcky a staré už necháváme. Letos je houbaření nádhera a ty tady na to koukám. 1, 2, 3, 4 plný koše. Kolik máte členů rodiny? 38? Tak dejte vědět, co vy si o to myslíte. 71%, je to reálný. 777-937-777. No a když sbíráme i pro přátele, dáme si přátele.

0: Další velmi povedený duet Lady Gaga Bruno Mars ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tebe do finále rozhodnout, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne. Tvrdí, že 71% Čechů, když jde do lesa na houby, tak prostě sbírá víc, než je potřeba. Asi takhle bych to zkrátil. Posledních pár zpráv tady mám od vás. Zdravím, tak tohle pravda je. Radši jim to doma schně, protože je to o lidech. Já znám jednu rodinu, 5-6 košů a pak to doma vyházeli a najednou svůj hamižností sebrali jedůvku a ta se jim pomstila. Bylo jim hodně špatně. Pak je tady spousta smajlíků toho. Chápu. Další. Můj soused říká, ještě nevím, na co mi to bude, ale už teď mám málo. A tímhle bych to zavřel a troufnu si tvrdit, že když věci tvrdí, že to je 71%, tak pro dnešní den, na základě všech vašich zpráv, co jste posílali na 777-937-777, tak výsledek je takový, že
1: vědci
0: pravdu nemají. 71% je mimo realitu. Vypadá to tak na 86%.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespadne, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

Na hit rádiu Pink a také její dcera, ano, tohle byl rodinný duet, velmi se podařil, je 14:33, ve světě se teda dějou jako neuvěřitelné věci, jo, třeba Velká Británie předčasně propustí tisíce vězňů, z čehož teda mají obavy, jakože i evropští sousedé, pochopitelně, no, u nás tady v Česku tak se zase řeší prostě jenom komunální volby, že jo, a je to tak na vesnici, která se prostě jenom hnuj a to je všechno, tak si říkám, pojďme na všechno na chviličko zapomenout. Pojďme si dát něco, co je fakt jako v pohodě. Pojďme si dát něco tady na Hit Radio, co vás vyloženě naloží do pohody. Abyste si užili taky ten pátek. Hele, 14:30. Za chvíli začne odpolední dopravní špička. To bude úplný peklo. Takže se domů zase vrátíte s pár šedinama navíc, s nějakou tou vrázkou. Tak pojďte se hodit do klidu a do zenu. A když zen, tak s dvěma z. Chaos z. Vodopády na Hit Radio.

0: V-Mine na Hit Radio. Za 5 minut bude 3:15. Já jsem Jirka Pelnář. Díky za to, že jste dneska poslouchali opět v čase 12 až 15. Budu se na vás těšit zase po víkendu v pondělí ve 12 hodin. Oblíbené srdcovky tady na Hit Radio. Na ně se těším tak moc, že si ještě do 15. hodiny dáme jedno velké srdce. Od skupiny Lucie, to stíháme určitě. Pak budou zprávy a od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Tak dál zůstaňte s Hit Rádiem, mějte krásný víkend a v pondělí tady na Hit Rádiu. Zase naslyšnou.
1: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šanceliga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
7: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
6: Sportka od Olvinu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
1: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga.
1: Je to český interpret, Přišlo nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
0: Dvě vteřiny na odpověď.
1: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga.
1: Je to český interpret.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme na dálnici D5, opatrně na kilometru 32 směrem od Prahy do Plzně. Máme informaci, že se tam projíždí kolem porouchaného vozidla. K vážné nehodě došlo na Plzeňsku mezi Dolany a Chrástem. Silnice je tam neprůjezdná kvůli nehodě motorky. Jezdí se tam objížďkou. No a opatrně taky na příjezdovce do Chebu směrem od Aše v Ašské ulici. U křižovatky s ulicí ke Skalce se srazila dvě osobní auta a teď tam blokují jeden jízdní pruh. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
5: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
6: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
7: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
8: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Mimořádně teplý podzim letos zažívá nejen západ Čech, ale taky celé Česko. I ve čtvrtek teploměry na několika místech ukázaly až kolem 26 stupňů. Teplotní rekordy padaly také na Šumavě. Dnes se nám nepatrně ochladilo, víkend ale bude slunečný a teploty zase o něco stoupnou. Sokolov opravil jeden z domů na Starém náměstí. Co všechno tam nově vzniklo, říká mluvčí města Michal Švárc.
11: Stavba předaná už je, v tom domě vzniklo 5 bytů, jeden podkrovní, velký a potom 4 menší, dispozičně 2KK, ve spodní části potom ještě infocentrum. To by se tam mohlo nastěhovat už někdy začátkem příštího roku, řekněme do března roku 2027.
0: Byty město nabídne obálkovou metodou. Rozhodovat tedy bude nabízená výše nájmu. Školáky čeká prověrka tělesné zdatnosti. Proběhne v listopadu a týkat se bude třeťáků a sedmáků na základních školách a druhých ročníků na středních. Stejné testy dělali děti i v roce 2022. Letos by se mělo zapojit zhruba 300 000 dětí. No a teď ještě fotbal. Zhruba za půl hodinky český nároďák vyrazí do španělského Ovieda. Právě tam naši už zítra změří síly s úřadu mistry světa i Evropy ze Španělska. Další ze zápasů Ligy národů se bude hrát od 8:45.
12: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Zítra by u nás mělo být opět teplo a slunečno. Předpověď pro západ Čech slibuje jasnou nebo polojasnou oblohu. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni Celsia. Tolik počasí, teď už začíná páteční divoký západ.
13: Hit Radio FM+.
14: A to chvilku po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i v Senomatech. Ladíte divoký západ, který uvádí víkendovou invazi do lesů. Budeme pátrat po bombovém anonymovi. A protože je pátek, tak budeme taky hrát podle vás 720 870 237, to je náš WhatsApp. Co byste chtěli slyšet? Klidně dejte vědět už teď. Teď je tu ještě Ella Henderson a Rudimental.

0: Igla Ešere a Safe Tonight. Krásný pátek na západ Čech. Tady je divoký západ a jsme rádi, že už je pátek. To si pojďme přiznat, to je jako...
1: Uteklo to tenhle týden, že jo?
0: Tak krásně. Mm. Bylo to jako o něco rychlejší než běžně, ale o to příjemnější, to si pojďme říct. Spotify a další streamovací služby mají evidentně jako problém, protože dneska jsem narazil na zajímavou informaci. Mladí lidi se vracejí k rádiu. Poslouchají nás a my jsme za to hrozně rádi, ale ten důvod, proč se k tomu rádiu vrací, oni se totiž stydí za to, co poslouchají.
1: Za ten výběr svých písniček?
0: Za ty playlisty, které si tam skládají, že by je jako někdo z jejich vrstevníků soudil. A tak poslouchají rádio, protože můžou říct, ale to jsem já nevybral.
1: No navíc hrajem skvěle, že jo?
0: My takže... jo, ale jsou rádia, kde holt asi to jako úplně nestojí za, kdo ví co. Tak jsme rádi, že se nám jako vrace. Je to příležitost tedy zavzpomínat taky na to, co za obludnosti jsme poslouchali my v našem mládí. Protože se to dělo. Tutlali jsme to.
1: Já si myslím, ano, že se to takhle jakoby cyklicky vrací. A je něco třeba, co ty si poslouchal a nahlas nepřiznal?
0: Jako myslíš Kotvalda, Hloška a takovýhle
1: poslouchal
0: věci.
1: Poslouchal
0: si
1: je?
0: Ne, to ne. To ne.
1: Tyhle ne.
0: To už to je jako o generaci dál, to si myslím, že je tvoje generace, tak jako jo.
1: Hele, já třeba jsem poslouchala Lunetiky. Ale
0: tak za to se nemusíš stydět.
1: Já ale jako, jak jsem kamarádila hodně třeba se staršíma, tak před nima jsem tvrdila, že poslouchám úplně jinou muziku. A říkala jsem třeba Korny a Rammsteiny a tak. A Lunetiky jsem si tak jako tutlala.
0: Jak je to dlouho, bajvoko?
1: Co jsem tohle jako říkala? No takových nějakých 25
0: let, no jako, ty se stydíš za to, že jsi před 25 lety poslouchala Lunetik, tak se podívej, kdy tě ještě poslouchají lidi dneska. A blbý jim to není. Miley Cyrus. Let's go.

0: Tady je Hitrádio FM Plus, divoký západ, ten páteční. Dneska tady řešíme, co jste v mládí poslouchali a dneska byste se za to jako styděli. Nakousli jsme tady lunetiky a přišla reakce od Denči, že dneska měla na lunetiky jako jet, že je poslouchá ještě teď, že se za to jako rozhodně nestydí. Nicméně nikdo nechtěl jet s ní. Takže nejde nikam.
1: Ostatní se styděli.
0: Ale když jsme to jako vykopli, tak jsem si říkal, bylo by fajn jako odkryt taky to, co jsme poslouchali i my. Ty už si jako zmínila ty lunetiky. Mm-hmm. Já si pamatuju na dvě za mě dneska v mých očích obludnosti, který jsem tenkrát poslouchal.
1: Šup jsem s nima.
0: To první byl Honza Kalousek. Hvězdy se mění nad hvězdárnou. A ona si to ta holka zpívá.
1: Do dneška.
0: Jaj. Dobře, tak přitvrdíme. Vzpomínáte ještě na éru Tokyo Hotel? A to bylo ale vylepený všude, ty plakáty.
1: Pak?
0: To byl totální masakr, bravíčko plný, jako jo.
1: Tohle mě minulo už.
0: Tak to jsi šťastná. To si normálně šťastná holka, podle mě, jako. Dejte taky vědět, jestli je ve vašem životě něco, co byste si už dneska pustili maximálně třeba po půlnoci a po několika skleničkách. 720, 870, 237, to je náš WhatsApp, no a za chviličku skvělý hity, za který se stydět rozhodně nemusíme. Alex Veren nebo Sebastian.
2: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
6: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Varen, jak jsme slíbili, tady je Divoký západ Hitrády FM+. Dneska tady hledáme věci, které jste v mládí poslouchali, myslíme muziku, a dneska už byste si to nepustili, spíš byste se za to jako styděli. Napsala nám Léňa, ahoj, poslouchala jsem Pavla Horňáka.
1: Poslouchej, Evičko, co to máš za tričko?
0: No to je taky jako slušný bizárek, hele. Jenom teda je zajímavý, že zpíval o tričku, jmenuje se Horňák, o čem by asi zpíval, kdyby to byl Dolňák, co? Nechcem to vědět. 720 870 237, to je náš WhatsApp, pište dál a pojďte napsat i, co vám budeme hrát. Je tu páteční song podle vás, tak jestli jste něco dlouho neslyšeli, klidně i takhle jako obludnýho, tak napište. Sebastian Rupalíc.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsem...

0: Sebastian Rup a Leeds, posloucháte páteční Divoký západ a díky moc za to, zároveň díky za všechny ty zprávy, které chodí na náš WhatsApp. No a protože je pátek, tak jdeme mrknout taky na nějaký song na přání. Kdo nám píše?
1: Tak, píše nám Kamil. Mm-hmm. Ahoj, tak já se přiznám, moje řekněme guilty pleasure je písnička Čarodějka od Lucky Bílý. Kdyby mě někdo slyšel, jak si ji zpívám v autě, tak se asi propadnu hanbou. Na hlas bych to nikdy nepřiznal, ale jakmile začne hrát, zpívám od začátku do konce. Takže když už jsem se takhle veřejně znemožnil, můžete mi ji zahrát. Díky, Kamil.
0: Já bych teda prosil ještě hlasovku toho zpěvu.
1: To by bylo hezký, Kamile.
0: Protože ještě si se veřejně neznemožnil, jo? To pořád ještě může přijít. Tak si ji dáme. Tady je Lucka Bílá a Čarodějka. Dejte si to na hlas a krásný pátek všem na západ Čech.

0: Que te hace llorar.
1: Enrique Iglesias. A tady je divoký západ Hit Radio FM+. Dneska bylo v západu České metropoli zase teda rušno a živo už od rána. Další bombovej anonym. Už druhý během tohoto týdne. A opět tedy plzeňský soud, tentokrát to bylo u hlavního vlakového nádraží, ty zbylý okresní soudy, tak ty nechali jako pracovat.
2: Ty měli klídek dneska.
1: Ty měli klídek, no neměli pohodičku, jako naopak museli jako něco vykonávat, mm-hmm. že jo. Ale já jsem pátral potom, jaká je úspěšnost objasnění těchto anonymních nahlášení, protože to je furt.
2: A je to aspoň velký?
1: Mám ten pocit. Hele, prej až 90% jako najdou.
2: No, to není malý číslo.
1: Navíc dneska takový bombový anonym to nemá vůbec jednoduchý, jo.
2: Jak to?
1: Protože dřív si mohla zavolat z budky, že jo. To se nevypátralo. Kamery tenkrát taky moc jako nebyly. Když si prej pořídíš dneska anonymní simku, tak je ti to taky prdplatný, protože tě prostě jako vytrasujou, odkud si volala, díky mobilním operátorům.
2: Ano.
1: Takže jako ta je ti vlastně taky k prdu. Já si jenom říkám, co teď asi prožívá ten anonym, který nás třeba jako poslouchá, víš?
2: Když víš, že se to takhle jako utahuje, ta smyčka kolem něj, viď?
1: Jestli není na čase teda vytočit ještě 158 jednou a říct, prosím vás, já bydlím tady, já vám chci ušetřit práci. Stejně vím, že přijdete. Já nechci čekat za jak dlouho, jestli za hodinu nebo za dvě. Ještě mi zkazíte večer, si udělám teplou, hezkou večeři a vy mi zaťukáte na dveře.

0: voděodolnou,
1: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
0: Přesně.
1: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: U střešních oken, servisu a údržby je potřeba, aby oknem nefoukalo a nezvýšila se tepla spotřeba. Na servis střešních oken Velux a Fenestra certifikaci máme. Bezplatné zaměření a tu nejlepší cenu vám dáme.
3: Jsme specialisté na servis, montáž a výměny střešních oken. Více na servis-střešních-oken.cz. servis-střešních-oken.cz.
4: Tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
5: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
6: Farma Park Dobřany.
7: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
5: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

jeden party song před víkendem rozhodně neurazí. Naopak, Black Eyed Peas, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+. Bára chystá taky aktuální zprávy, a to s 16. hodinou. Vezme nás do ostrova na Karlovarsku, tam totiž otevřeli městskou saunu, normálně obecní saunu. Zdá se, že před komunálními volbami tam politikům není dostatečně horko. Detaily nám poví za chviličku, a to přesně v 16 hodin. Teď jsou tu Liquido, Narkotik, dejte si to na hlas.

0: kouzla a čáry neumíme, za to ale víme, co se u nás na západě Čech děje. Chystáme zprávy, ty budou za chviličku, no a teď doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda v Chebu. Došlo k ní v Ašské ulici na příjezdovce od Aše, kde se srazila dvě osobní vozidla. Během 5-10 minut by to tam mělo být plynule průjezdné. No a dál opatrně na Plzeňskou trasa Chrást do Lany. Tam je silnice neprůjezdná kvůli vážné nehodě motorky. Otevřít by se měla asi do 20 minut, tak to zavčasu vemte objížďkou. Další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 100.

0: 25 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
7: Bude 16 hodin, jsou tady krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. V Ostrově se budeme moci pořádně zapotit. Finišuje totiž modernizace městské sauny za zhruba 35 milionů korun. Nový saunový svět nabídne celkem 5 saun a jeho kapacita se zdvojnásobí na 40 lidí. K dispozici bude také moderní ochlazovna, ledová tříšť a venkovní ochlazovací bazének. Zásah armády na Šumavě kvůli kontaminaci potrvá ještě několik týdnů. Uvedl to šéf rezortu životního prostředí Červený. Průzkum lokality na Klatovsku vojáci zahájili už v polovině září. Objevili tam asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Aplikace e-doklady má před volbami novou verzi. Stát ji upravil po zátěžovém testu, který měl ověřit, jak zvládne nápor uživatelů. Co všechno test ukázal, řekne mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
8: A test nám mimo jiné ukázal, že jen zhruba 50% účastníků mělo v tu chvíli nejnovější verzi aplikace. My to číslo potřebujeme změnit, proto opakovaně prosíme, aktualizujte předem, doma, v klidu. Stažení z App Store nebo Google Play zabere minutu, nenechávejte to prosím na poslední chvíli.
7: Bez této aktualizace se aplikace totiž vůbec nespustí. A ještě sport, jdeme na hokej. Zápasy 7. kola má dnes na programu Extraliga. Karlovy Vary se představí na ledě ve Vítkovicích. Hrát se bude od 17:30. O půl hodiny později pak začne utkání v Pardubicích, kam dnes vyjela Plzeň.
9: V Bdeně Vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
7: Na sobotu nám meteorologové slibují pro západní Čechy jasnou nebo polojasnou oblohu. Teploty budou dál příjemné a skoro letní, v maximech až kolem 24 stupňů Celsia. Pokračuje divoký západ s Kubou Radou.
5: Hit Radio FM+.
10: Parádně odpoledne všem, jsou songy, který byste třeba v pondělí úplně hrát neměli. Je tu jeden takovej, tady jsou YouTube a Beautiful Day.

0: podání Sofiana Mečmeže. Tady je divoký západ Hitrádia FM+, tohle bylo Léto s tebou. Krásný odpoledne, parádní pátek. Do Česka míří tuningoví nadšenci. Zítra a taky pozítří se koná v Brně a taky v Praze ilegální tuningový sraz a policie je na nohou. Doslova.
1: Chystají se přísná bezpečnostní opatření napříč celou zemí.
0: Ano, já jsem dokonce čet, že už dneska večer se může stát, že policie prostě jako kus nějaký silnice zavře, aby jako neprojeli.
1: Jo, takhle. Já mám za to, že to dělali právě oni, jakože ty tuningáři, že zavírali dálnice a silnice.
0: Jo.
1: A policie teď jako je předběhne a zavře to před
0: nima. Asi jo, oni moc jako neví asi co s nima, protože samozřejmě jako ty zákonné možnosti jsou trošičku omezené na rozdíl od těch možností těch ilegálních
1: tuningářů. Všichni jsme viděli rychle jako a zběsile a víme.
0: No ale bude to velký, tak s tím počítejte, pokud dneska někam vyjíždíte, že to může být jako takový trošičku kostrbatý na těch cestách. Zároveň je nám teda taky hrozně líto těch policajtů, protože celá republika opravdu jako na nohou, aby ideálně neprojeli. Přitom by stačil jeden Filip Turek na silnicích, ale mohlo být po problému. Normálně bych ho postavil na rozvadov, ať to hlídá. Ivo Max.

0: krásný pátek všem. Majo Smith za chviličku, no a my se vracíme na silnice. Čemu se směješ?
1: Já jsem se lekla, že se vracíme na ty silnice, já jsem to nečekala.
0: A co jsi čekala?
1: Ne.
2: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
1: Každopádně nachystaná. Sem je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Díky za vaše zprávy ze silnic, dost nám jich teď přišlo z jižního Plzeňska, konkrétně z průtahu Spáleným Poříčím. Přímo na vozovce tam prý pobíhá kůň, tak tam raději sundejte nohu z plynu. No a pokud máte další aktuální info z dopravy, tak nám dál pište, anebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
0: Žádný koniny, jo.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
13: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Já mám pocit, že v tomhletom videoklipu Madonna jako cvičila, ne? V těch plavkách nebo v těch... Nevzpomeneš
1: jako
0: si?
1: Jako takhle zmapovaný klipy teda nemám.
0: Nemáš? Já mám pocit, že jo, normálně ji vidím úplně teďko před sebou, furt lepší než to, co dává momentálně na sítě a do veřejného prostoru. Madonna, ladíte divoký západ Hitrády a FM+. Před náma další song podle vás, 720, 870, 237, tak to je náš WhatsApp, tam můžete napsat. A protože je pátek, tak do toho dupnem zvesela. Aaron Čupa.

Páteční divoký západ, takhle to má znít. Díky, že nás máte sebou, ať jste naprosto kdekoliv. Je pátek, to znamená, že hrajeme vždycky jednou v hodině podle vás. Mrkáme opět na náš WhatsApp, napsala nám Evča. Trošičku jako změníme teďko žánr. A ta zpráva, no, já to přečtu tak, jak to je. Chtěla bych vás poprosit o písničku od Offspring. Právě tahle kapela mě před lety nakopla tím správným způsobem k rozvodu. Mám tuhle kapelu ráda a rozhodně toho nelituju. Moc děkuju, Eva z Plzně. Je pravda, že různý písničky má člověk spojený s různýma věcma. A jestli toho nelituje, tak je to vlastně naprosto v pořádku. Vybral jsem song, který má na začátku takový krásný kytarový intro, tak si říkám, že by byla jako škoda do toho kecat. Tak si to pojďme dát tak, jak to je. Tady jsou Offspring.

0: alone. Tohle jsou Offenbach. Hladíte páteční divoký západ, který vás chystá na víkend. A co nás čeká? Západočeský hokejový derby.
1: A my se strašně těšíme.
0: Ano, na pondělí, já vím, Báro, já ano. Vím, o čem budeme mluvit. Takhle, tenhle ten zápas, který se hraje teda v neděli od 16 hodin v Matony aréně v Karlových Varech, bude trošičku speciální. Jednou z těch věcí bude zároveň o pauze závod na motokárách přímo na ledové ploše.
1: Hrozně bych to chtěla vidět.
0: Podle mě to nepojede, když to bude klouzat.
1: Jsou to speciálně upravený motokáry pro jízdu na ledě, takže to klouzat nebude a pojede to.
0: No a to není všechno.
1: My navíc ještě uvidíme speciální video, kde gólman Dominik Frodl poletí ve speciálu s Martinem Šonkou. Je to takový ten akrobatický speciál, který neletí klasicky, ale dělá s ním různé vruty, vrtule a tak.
0: Kolik pytlíků bylo potřeba?
1: Já si myslím, že žádný. Dominik si to chválil, prej se mu to strašně líbilo a potom, když byl na zemi, tak prej si připadal strašně lehce.
0: Krásný. No tak já doufám, že v neděli už v oblacích nebude a že bude pečlivě hlídat tu karlovarskou bránu. Další hity, Linkin Park, no a komu fandíme, tak to je jasné. Jenom hity. Hit Radio.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzik.cz, kde se dozvíte víc.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
10: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Víkendová hymna Coldplay a Beyoncé, to se v pátek hodí. Tady je Divoký západ. Bára chystá další aktuální zprávy, ty budou přesně v 17 hodin a vezme nás na Hracholusky, protože tam není voda. Jestli nechápete, tak jsem tím chtěl říct, že i na Hracholuskách je teď k vidění spousta věcí, které jsou běžně pod vodou. Co to je, co tam teď můžete vidět, tak to nám poví Bára ve zprávách. V 17 hodin, do té doby Leony a taky Simple Plan. Krásný a klidný pátek.

0: Topik těsně před 17. hodinou. Jdeme na zprávy.
1: A taky na silnice je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Koník na jižním Plzeňsku už odběhl. Hlavní průtah ve Spáleném Poříčí tak teď blokuje už jen dlouhodobá uzavírka. Problémy v dopravě jsou teď ale na dálnici D5, kde je odstavené nepojízdné auto. Stojí na kilometru 94 směrem od Plzně na Rozvadov a kolem se navíc pohybují lidé. Tak tam projíždějte s maximální opatrností. No a vaše další

0: Aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp číslo 720 870 237.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na Senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Sucho odkrylo další tajemství, které ukrývaly vody v našem regionu. Díky nízké hladině přehrady Hracholusky je možné spatřit zbytky zatopené obce Dolany. Jde o kořeny stromů bývalého sadu. Nízkou hladinu má taky přehrada Březová u Karlových Varů, kde se objevil běžně zatopený historický most. Chcete si šplhnout? V Plzni můžete a navíc do pořádné výšky. V areálu Škoda Sport Park na Malostranské ulici začala fungovat nová lezecká věž, vysoká 10 metrů. Po více než 20 letech nahradila původní konstrukci. Na jaře se navíc dočká dalšího rozšíření ještě o boulderingové stěny. V Česku se chystá sraz tuningových vozidel. Konat se bude o víkendu v Praze a Brně a v minulosti ho provázely problémy. Například cílené blokády dálnic nebo krádeže dopravních značek. Co na to policie? Řekne její mluvčí Violeta Canovsky.
12: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
0: Bezpečnostní pravidla počítají s tím nejčernějším scénářem. Na silnicích bychom proto měli být maximálně opatrní. Prezident Petr Pavel vynechá letošní volby. Z důvodu soukromé cesty do zahraničí, na kterou se vydal už dnes, nebude volit do zastupitelstva obce Černouček. Dnes to uvedla prezidentská kancelář, podle které prezidenta chyba v plánování mrzí.
13: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Babí léto dál pokračuje, taky zítra u nás na západě Čech budeme mít většinou jasno nebo polojasno. Teploty zůstávají na říjen vysoko, mezi 20 a 24 stupni. Slovo si opět bere i Kuba Rada a pokračuje divoký západ.
10: Hit Radio FM Plus.
14: No jejej, krásný pátek všem na západ Čech, LP, tak Linkin Park a Gigi D'Agostino právě teď.

0: LP Yellowstone New, ladíte divoký západ, Hit Radio FM+. O víkendu nás čeká invaze. Do lesů buďte v klidu. Jo, Češi podle mě vyrazí a okupí úplně všechny lesy, které budou moct.
1: No já to mám v plánu taky. Hnedka zítra časně z rána vyrazím do lesa.
0: Počkej, ale u vás již houby jenom ty, ne?
1: Ano.
0: A co s nima pak budeš dělat?
1: No nasuším si je, na zimu oni se budou hodit.
0: No, takže děti budou v ohladu a ty budeš mít houbovku.
1: No ale budou pomáhat sbírat.
0: Takže oni tam nejí a ještě musí pomáhat.
1: Musí.
0: I čistit.
1: Taky. Akorát
0: chudáci.
1: Krájet je to nenechám, protože by to krájeli na velký kusy a já mám ráda takový tenoučký plátky.
0: To jsou problémy. No a já mám pocit, že s houbama to letos bude jako s cuketama během léta, že za chviličku všichni budou chodit a nabízet houby. Jako.
1: Takže rostou.
0: Rostou, akorát musíš vědět kde. To jo. Je normální, to je furt stejný.
1: Klasika, ano.
0: Ano. Mimochodem, před pár týdny byl na Tachovsku jeden krásný rekordní kotrč. Měl 15 kilo, ale ono to s ním není jen tak, jo. Vrátíme se k němu za chviličku, teď jsou tu ještě Linkin Park.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Vesmíru a Tomáš Klus, za chviličku Ina Seš a Rock My Body. Teď se vracíme do lesa. Je to pár týdnů, co na Tachovsku objevil houbař rekordní kotrč. 15 kilo měl. Teď se ale ukázalo, že to nebyl ledajaký kotrč.
2: Byl to kotrč vzácný. Nebyl to obyčejný, nebo teda klasický kotrč kadeřavý, ale byl to štěrbákový, neboli Němců. Takže nějaký vzácný na seznamu ohrožených druhů hub.
1: Němců? No Němců. Tak víme, proč ho našli na Tachovsku, že příhraničí. Pořádku. Jo, přesně tak. Já si jenom říkám, ten pán, co ho našel, jo, co s ním asi udělal, když je tak vzácný. Jestli ho snět, tak v pořádku, aspoň si ho užil. Ale jestli ho rozdal, tak si teď musí mlátit hlavou o stůl.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
5: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
6: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu. Hit Radio. Gimme, gimme.

Tady je páteční divoký západ. Před náma Tampa City a taky podstatná informace. Náš WhatsApp 720 870 237 čeká na to, až napíšete. Budeme hrát podle vás, tak dejte vědět, co byste rádi slyšeli.

0: Temper City, tady je Hit Radio FM+. A jak jsme slíbili, tak jdeme taky činit. Koukáme opět na náš WhatsApp. Bára vybírá jednoho z vás. A víte, proč to dělá Bára? Aby nebylo na mě, že já jsem vám to nezahrál.
1: Dobře, tak já jsem vybrala vzkaz přímo pro tebe, jo?
0: Jo.
1: Ahoj Kubo, nevím, jestli mi budeš moc splnit tohle přání, ale dneska bych si moc přála slyšet Karla Gotta. Je to už 7 let, co tu s námi není, ale některé jeho písničky podle mě nikdy nezestárnou. Výběr nechám na tobě a předem děkuju. Alča.
0: Karla Gotta 100% dáme, protože jednak Západu Čech, že jo, spojený s Plzní, spojený s Rokycanskem, my ho máme rádi, o tom jako žádná. A já jsem teda vybral záměrně hit C'est la vie, protože údajně, a já to nevím, ho zpívají kotelníci v Dusan Aréně během zápasu Viktorky. Je to tak?
1: Musíš častěji chodit na fotbal a uslyšíš i Karla Gotta.
0: No tak teď si dáme teda originál, ne ten kotel. Tady je vzpomínka na Karla Gotta a C'est la vie.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: Páteční divoký západ je s váma, krásné odpoledne, hezký pátek a my se jdeme podívat na to, co se u nás bude dít zítra.
1: Kam vyrazit?
0: Jestli ještě nemáte žádný plány, tak jsme tady my, klidně se podívejte na náš web, tam je totiž spousta akcí, které můžete navštívit. Jednou z nich je třeba Drakiáda v Břasích na Rokycansku. Začíná zítra od 14 hodin a to na louce na Vrchách. Čeká na vás ukázka hasičské techniky, taky dětský dílny, dárky pro děcka a dokonce i občerstvení, takže ohladu 100% nebudete. No a můžete vyrazit taky na pohádkový les s Culinkou a to do Lobeského parku. Zítra od 14 do 16 hodin bude pohádkový les, no a v 16 hodin vystoupení Culinky. Podrobnosti na culinka.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespadne, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: S mým hlasem mi pomohla AI.
6: Miau.
5: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
7: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň, 10. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
8: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
12: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
11: Sportka od Olvinu.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Páteční divoký západ Hozier, je čas shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tu dneska mluvili. Opět jsme evakuovali Plzeň. Další anonym totiž ohlásil další bombu na plzeňském soudu. A tak dneska dopoledne opět policejní manévry. Pokud by vás zajímala, jak je úspěšná, nebo zajímalo, jak je policie v těchto případech úspěšná, z 90% se podaří anonyma odhalit a taky zabásnout. Co to znamená? No prej už nepomůže ani anonymní SIM karta. Takže jestli nás slyší ten, co má furt potřebu volat, ano, tak zavolej 158, rovnou řekni, kde bydlíš, ať ti na dveře dneska neťukají při večeři. No a taky jsme hledali ten nejbizarnější song, který jsme jako mladí poslouchali a dneska už bychom se za to styděli. Jednou z těch věcí, která nám přišla, tak to byl i Pavel Horňák. Ano, z dnešního pohledu je to velký bizár. Mimochodem, kdyby se jmenoval Dolňák, o čem by asi zpíval, když jako Horňák zpívá o tričku? Tak takovej byl dnešní divoký západ, no a my se těšíme na to, co přinese příští týden. V pondělí v 15 hodin jsme tu zas. Ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Omezení dnes čeká na dálnici D6. Opatrně mezi kilometry 144 a 145 ve směru do Chebu. Probíhá tam údržba mostu. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
6: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
7: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
6: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV.

0: se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí omluvu, o které v září rozhodl pražský městský soud, zveřejnilo na webu. Pohřešovanou 38letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili včera večer ve Frýdeckém lese. Dneska totožnost potvrdili testy DNA. Okolnosti úmrtí policisté dál prověřují. Byla nařízena pitva. Potravina zasažená plísní patří celá do koše. Nestačí odkrojit jen viditelně postiženou část. Upozornil na to Státní zdravotní ústav. Tady je jeho mluvčí Štěpánka Čechová.
6: Plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
5: Toxiny z plísní nezničí ani teplo. A pojďme na tenis. Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek i Nikola Bartuňková postoupili na turnaji v Pekingu do třetího kola. Ve druhém kole naopak skončila Linda Fruvirtová.
7: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
5: Sobota přinese většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16.
8: Krásný dobrý večer, s vámi už Lea, 2 minutky po 18. Nejlepší hity, 80. 90. milénium, to najdete tady u nás až do 21. hodiny, tady budeme společně. Tak startujeme právě teď. Hezký dobrý večer.

Hezký dobrý večer. Máme pátek 2.10. pár minutek po 18. hodině s vámi Lea. Tak mi napište, kdo posloucháte právě teď, odkud posloucháte, co děláte, jak se máte na 777-937-777 a mezi nás přichází muž, který dokázal zpívat, tančit, ještě u toho dokonce vypadal dobře, jako by gravitace byla jen doporučení. Michael Jackson, král popu, král bílých ponožek, mistr tanečních pohybů a taky člověk, díky kterému se pojem moonwalk dostal do slovníku i lidem, kteří vlastně nikdy nebyli na měsíci, že jo, co si budem. Takže prosím vás, připravte si taneční boty nebo aspoň bílé ponožky na hladkou podlahu, protože Michael Jackson právě přichází.

0: Tři minutky po 18. Lucie Bílá, její útěk, tak já doufám, že vy dneska nikam neutíkáte, maximálně na koncert Lunetiku. Pokud tam někdo z vás jde, tak si to užijte. My samozřejmě pokračujeme dál v muzice 80. 90. až po milénium. Tak co takhle Alphaville nebo Metafix a taky dorazí Alanis Morissette.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
7: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
9: Auto CB. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119.
10: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
12: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
11: Hit Rádio.
13: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Metafix Big City Live, Hit Radio Classic s vámi, 7:03, hezký dobrý večer. Chodí nám spousty zpráv, odkud nás posloucháte, někdo z vás pracuje má noční šichtu, většinou na benzínových pumpách nebo někde ve skladech, tak kamarádi, my vám k tomu budeme hrát, ať vám ta práce jde hezky od ruky, ať vám to dobře a rychle uteče, protože teď přijde typicky taneční, takovej páteční song. Bokem doprava, bokem doleva. Doleva? Pak jsem řekla doleva. Doleva. Samba de Janeiro.

0: Born in the USA. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete ano. A my pokračujeme dál. Dneska se téměř celá Česká republika chystá na legendární kapelu. Lunatic. Jo, jo, dneska bude asi velký mejdan, ale my u nás Eteru budeme hrát ne boyband, ale girlband. Black Milk, zazpomínáme na Helenku Zeťovou, Terka Kendlová, Terka Černochová, sedmkrát za chvilku z Eteru a před nima ještě Eminem.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík, žehe krov, potkani hlodají, čvá.

0: štěnice, starý krás.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: 19. hodina je tady, pokračujeme dál, před náma ATV anebo Queenie. I want to break free. Hezký večer.

večer, Hit Radio Classic, s vámi taky Lea. Doufám, že se máte parádně, že si užíváte už ten nastávající víkend, že už máte padla v práci. My vám do 21. budeme hrát to nejlepší z 80., 90. až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože zabrouzdáme k našim slovenským sousedům a dáme si Richarda Millera právě teď. Tak buďte u toho s námi. Hezký večer.

0: 2. října, pátek večer, pár minutek po 19. hodině. S vámi Lea, hezký dobrý večer. My budeme v muzice pokračovat dál. Za chvilku třeba Belinda Carlisle. Kdo jí nemiloval, jako by nebyl. Já jí zbožňovala. Každopádně do toho ještě třeba Ultrana, to je taky Cezars a spousta další skvělé muziky, tak ať už děláte cokoliv, díky, že nás posloucháte.
1: Hit Radio FM Plus. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3KK v Plzni na Jižním předměstí za 7 050 000 korun. Byt 1KK v Litvínově za 799 tisíc. Garáž v Liberci za 580 tisíc. Zahrada v Kryrech u Loun za 435 tisíc. A zahrada v Oloví na Sokolovsku za 380 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

A teď trošku přitvrdíme, tedy alespoň vizuálně, jo? Jaký máte někdy pocit, že v rádiu už dneska zaznělo úplně všechno? Tak bacha, přichází totiž švédská skupina Army of Lovers, kapela, která dokázala spojit pop, disco, tak trošku extravagantní kostýmy a tolik třpitu, že by se za něj nemusela stydět ani vánoční výloha, který nás za chvíli

0: Jedeme dál, nezastavujeme pátek večer, díky, že jste s námi. Dáme si devadesátky, protože vy je zbožňujete, milujete, my je pro vás rádi hrajeme. Tak co takhle To Unlimited, anebo Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Jo, dáme si, tak jo. A kdo se dneska večer chystáte na Lunetiky od 8 hodin do O2 Univerza, tak si to užijte, protože prostě to je nesmrtelný. Nejlepší český boyband, tak se společně vrátíme třeba do minulosti. Nejen devadesátkama tady u nás, 80kama a hitama až po milénium, které vám servírujeme do 21. hodiny, ale i vy dneska s těma Lunetikama. Tak si to užijte a jdeme zase hrát. Za chviličku Atomy Kitten, to je taky doplní. Buďte s námi.
1: Hit Radio FM+. Hit Radio. Hit Radio.

0: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí. Ať stále.

Linkin Park za námi a my teď tak trošku zvolníme, protože před námi je jedna z mých nejoblíbenějších písní a interpretů, Phil Collins a jeho Another Day in Paradise. Píseň, která zní na první poslech jako taková pohodová osmdesátková balada, ale její téma, to je mnohem, mnohem vážnější. Připomíná totiž, že zatímco pro někoho je obyčejný den samozřejmostí, pro jiného může být boj od střechu na hlavou. Takže na chviličku žádný starosti, pohodička, relax, žádné přepínání stanic, protože tu nejlepší už máte naladěnou. Jenom Phil Collins a hudba, která vám má co říct, tak jdeme do ráje.

0: Hezký dobrý večer vám přeje to jsem neřekla. Dobře, tak já budu i Leha. Pane bože, to je ten pátek. Chtěla jsem říct Lea samozřejmě, tak hezký dobrý pátek. Ježišmarja, vypněte ten mikrofon, asi fakt. Mě to dneska nekecá, jdeme radši hrát další skvělou muziku, protože před námi jsou další hity 80. 90. až po milénium, tak si to pojďte užívat s námi. Za chvilku jsme zpět.
1: Hit Radio FM Plus. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jedeme dál, teď už žádné takové to pomalé ploužení, ale přichází Robin S. a její Show Me Love. Jeden z takových těch songů, u kterých se nohy začnou hýbat dřív, než nám mozek stihne dát jakési povolení. 90ky, pořádná dávka houseu, refrén, který se vám může usadit v hlavě, klidně třeba až do zítřka, že jo, známe takové ty hity, které si zpíváme pořád dokola. Takže jestli jste doteď jen poslouchali, teď už můžete trošku přidat, trošku víc, zpívat, tančit, hýbat se, prostě dělejte to, co máte rádi. Tak já vám to posílám právě teď.

0: Přátelé, kamarádi, za chvilku 21. hodina a bohužel náš společný čas pomalu, ale jistě vypršel. Každopádně dneska spolu usínáme, dobrou noc, ale zítra v 7 hodin ráno tady na značkách bude narozeninová ruleta a máme pro vás velké překvápko a taky spousta hudby, dobré nálady, pozitivní energie. Tak jak to znáte, tak se na vás budu zítra těšit a teď už pa pa pa.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Odsaď! Já se na to můžu...
3: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Luxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
4: Nástupní bonus 40 000. Navštiv luxes.jobs.cz. Luxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Luxes. 2X a 2S.

0: Rádio FM+.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: But you're just a boy.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
3: Pazar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit.
4: Park Dobřany.
5: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Pozor, mimochádna správa. Desachík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.

Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Pozor, mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: tesaří, Jack Croft, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.